Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ale třeba Ian Emerson, ten vyprávěl, jak stává kolikrát v 5:30 ráno, do té 6:00 si vyřídí e-maily, protože vlastně ho nikdo neotravuje, jo? Že má klid na svoji práci, do té 6:00, 7:00 mu nikdo netelefonuje, až potom dopoledne to začne. Takže to je taky asi jako přístup.
2: To byl takzvaný rocker z Křivan.
1: Ano.
2: A těch je strašně málo na 6:00.
1: No a ty máš prostě ráno staneš a jdeš, nemusíš se nějak žehlit.
2: Ráno vstanu, pak si to rozmyslím, zase si lehnu.
1: Hezky.
2: Pak stanu po druhý. Když jsem jako hodně akční, tak teda opravdu stanu, uvařím si kafe, koukám hodinu do zdi.
1: Hezky. To když, ty, rychle
2: a
1: jsem to
2: pak spočítal. Pak se objevím, jakoby, jako víš, jakože vzniknu a začnu přemýšlet. Dobrý.
1: Pokud je to tvůj ranní rituál, tak jsem teďko rychle spočítal, že denně prokoukáš do zdi 7 hodin, teda týdně,
2: jo,
1: 7
2: jo,
1: hodin,
2: jo, jo, jo, jo.
1: Což je skoro půlka dne, že ty proč umíš do zdi, ale asi se ti to vyplatí, to čumení do zdi, že?
2: Vyplatí, spíš mi není zbytí.
1: Tak staneš a měříš si to, aby si to náhodou udělal kratší, jo, to čumění do zdi. Udělal jenom 50 minut, říkal, no takhle ne. Jako,
2: že bych si na troubu nadal takový ten timer na to vaření, že bych to zpracoval postupně.
1: Viděl jsem dokument, kde mluvil Ronaldo, to je slavný fotbalista, že jo, a říkal, největší problém všech lidí, jako který chtějí něco dokázat, tak je disciplína.
2: To je určitě.
1: Pokud máš disciplínu a myšleno opravdu i třeba jako z toho vojenského pohledu, prostě disciplína, aby si to, co máš udělat, tak musíš dodržet. A pokud to dodržíš každý den, tak se musíš nutně dopracovat.
2: A rovnou říkám, že v tom případě přesně jsem nedisciplinovaný, protože ve skutečnosti bych měl mít budíka vždycky až na 11.
1: Ale hlavně...
2: A když to budu dodržovat, že vždycky budu stát až 11.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz. A

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

Vítí, tančí, vábí, smějí se, kránu unikají, nevěří a mlčí. Zmizely zvuky rolety, zůstal jen rytmus otvíraných dveří.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beep.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno. Snad jste se nenechali Pavlem, pardon, tak už se slyšíme, Tak snad jste se nenechali Pavlem Novákem zmást, nezačíná máj, ale končí červenec, dneska je předposledního a je čtvrtek. A ještě ani není 6 hodin a už je kolona na Novopatské ulici v Praze, tedy na přivaděči od konce Mladoboleslavské dálnice na tu opravovanou Kubelskou. Zaseknete se teď u Satalic. Pomalu se jede i na D1 u Ostravy směrem z Polska na Olomouc, protože zúžením u 360. kilometru teď projíždí nadměr. Pak blíže k Hané za sjezdem na Fulnek na 325. kilometru policie řeší srážku náklaďáku s dodávkou. A na dálnici z Brna na Bratislavu zase za Břeclaví nepřehlédněte na 51. kilometru stojící z auto s poruchou, stojí tam při kraji. A dálnice z Plzně na Prahu 44. kilometr, tady zase budete míjet auto po požáru.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno a horko. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Teploty 32 až 36. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Předseda Českého fotbalového svazu Trunda podpořil plán FIFA prodat komerční práva mistrovství světa soukromníkům. Proti se postavila evropská UEFA, která kvůli tomu zvažuje bojkot příštího šampionátu. Hokejovou Spartu povede nový trenér Patrik Augusta. Od kouče reprezentační dvacítky se očekává, že tým dovede k titulu, na který čeká od roku 2007.
2: My proto budeme pracovat, samozřejmě Sparta je vždycky na slunci, všichni se na ní dívají, mluví se o tom 20 let, to je samozřejmě dlouhá doba, spousta top týmů, to má i v NHL a možná to bude o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče, ty musí jít prostě a ukázat svoje nejlepší, co má. Já jsem přesvědčený, pokud ho ukážou a podaří se nám to opakovat. A nejenom občas a pak zase ne, tak že můžeme být nejúspěšnější, ale ta cesta je strašně dlouhá. Pro mě je to výzva, pro hráče je to výzva a všichni vidí, o co se hraje.
1: Při nehodě na motorce v Dublinu zemřel irský zpěvák Glenn Hansard, frontman kapely The Frames. Bylo mu 56 let. S českou zpěvačkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za píseň Fallin' Slowly. Tři Češi dostali za podvody z call centra na Ukrajině 7 let vězení. Jako falešní bankéři přesvědčovali oběti, aby převedli peníze z údajně napadených účtů. Škoda přesáhla 100 milionů korun. A nakonec Google chystá jednodušší odemykání chytrých hodinek s Wear OS. Po nasazení by je bylo možné odemknout automaticky prostřednictvím odemčeného telefonu bez zadávání pinu nebo vzoru na hodinkách. Novinka by ale nejprve měla dorazit na Pixely. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.
0: Classic rock.

Pokud taky stejně jako Mick Jagger máte rádi rock and roll, tak jste vaše rádio nasměřovali na správné vlny. I 30. července 2026 tady na Beatu plánujeme hrát klasický rock a big beat. K tomu třeba po 9. hodině se podívat na koncert jedné velké americké kapely. A propo, když jsme u koncertu, v neděli přijede do Ostravy Rob Halford s kapelou Judas Priest. A dneska, když pustíme něco od Jidáše tady u nás na Beatu, tak si zavolejte na linku 210 32 33 34 o vstupenky na ten nedělní ostravský koncert. Kam se za muzikou vypravit dneska, tak to si povíme po písničce.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být

0: V neděli přijedou do Ostravy Judas Priest a dneska na Beatu máte možnost získat lístky, stačí si počkat na jejich písničku. Na Moravu, nebo přesněji na Hanou, už dneska zajíždí zahraniční hvězda. V Olomouci na Letňáku budou hrát Jet Routal a v sobotu se přesouvají na západ Čech do Lokte nad Ohří. Pokračuje Litomyšl Fest a o hudební program se večer na prvním nádvoří litomyšlského zámku postarají tři sestry. Na nádvoří zámku v Moravské Třebové zase večer budou hrát kapely Toto Nono a taky Voči. No a ještě tu mám pozvánku do České Lípy na vodní hrad Lipí, na Michala Prokopa a Framus Five. Určitě tam budou i čmeláčci.
1: Jasně, že ti dlužím spoustu hezkých slov.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku, já

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 6:30. Zdravím Renču, která mi napsala, že si moc užila Michala Prokopa s kapkou medu a že se chystá na jeho festival do Všetic. Ano, dneska hrají Framus Five v České Lípě. Vy pokud teď jedete z Hořovic na Žebrák, tak před nájezdem na plzeňskou dálnici zasahují záchranáři u nehody auta s cyklistou. Bouračka motorkářem je zase na příjezdu do Pardubic z Bohdanče u Semtína. Na trase Nové Město na Moravě Bystřice nad Pernštejnem na 19. před Olešnou se srazil nákladák s osobákem. A teď máme nepříjemnosti v Praze, nepříjemnosti týkající se i hromadné dopravy. Na Zenklově zasahují záchranné složky u nehody auta, motorky a tramvaje. Takže počítejte s tím, že na trasách tramvají 3, 10 a 24 teď je zastaven provoz a proveden odklon a budete muset na náhradní autobus X10.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz
0: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane Vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan Vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být slunečno a horko. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Teploty 32 až 36. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: V závěru sezony Formule 1 možná dojde k přesunu do Evropy. Stalo by se tak, pokud by bezpečnostní situace neumožnila uspořádat závody v Kataru a Abu Dhabi. Rozhodne se v polovině září. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku Tamoxifen Orifarm pro nemocné s rakovinou prsu. Léky už distributoři rozvezli do lékáren a dostupnost lze ověřit třeba v aplikaci e-recept. Na Brněnsku přibudou nové cyklostezky a lávky. Cyklisté se jich dočkají v Pohořelicích, Střelicích a Troubsku. Nové lávky vzniknou v Břeclavi a Radějově.
6: Společenství obcí Šlapanicko loni vytvořilo 5 navazujících úseků v okolí Pozořice na Brněnsku. Svou pozornost tak díky tomu nyní může zaměřit na oblast jihozápadně od krajské metropole. Díky 4 novým úsekům v celkové délce 3 km a 700 metrů se cyklisté budou pohybovat pohodlně a bezpečně mimo silnice mezi Střelicemi, Troubskem, Ostopovicemi a brněnským Starým Lískovcem. Součástí plánu je i 5. část spojující Střelice s Troubskem více na západě. Trasa má 4 části a povede většinou okolo železniční trati. Částečně vznikne ve zcela nové stopě. 2 úseky začínají u hospody Vechtrovna vedle stanice v Troubsku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
5: V Bulharsku našli díky rekordně nízké hladině Dunaje pozůstatky pravěkého mamuta. Odborníci na místě našli spodní čelist, 2 kly a zřejmě i žebro. Nález nyní prozkoumají. nakonec WhatsApp má lepší hovory. Nově fungují i na webu, mezi zařízeními je lze přesměrovat a přibyla čekárna schvalování účastníků. Zlepšila se i kvalita videa a potlačení okolního hluku. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Když někoho miluješ, tak mu nej svobodu, pravil Sting. Já doplním, že ho vezmi na koncert nebo ji. Třeba dneska v Olomouci a pozítří v Lokti budou hrát Jet Rotal. A my si je teď dáme na beatu i s gratulací pro jejich někdejšího basáka Jeffreyho Hammonda Hammonda. Muže v zebřím obleku, který, když se po 4 letech koncertování rozhodl, že se vrátí ke svému původnímu řemeslu, on je totiž malíř, tak svůj pruhovaný pódiový oděv rituálně spálil a od roku 1975 se už k base nikdy nevrátil. Poslední deska, kterou s Jet Rotal natočil a ze které si dáme titulní skladbu, byla Minstrel in a Gallery. No ale, než se tedy dostaneme k Jeffreyho konci hudební kariéry, tak k tomu jeho počátku. On chodil na stejný gympl jako Ian Anderson. A ten prý k němu jednou na chodbě přistoupil s hláškou: hele, ty vypadáš jako muzikant, na co hraješ? Jeffrey ho odpálkoval, že on bude umělcem, ale malířem, ale tak trošku to zkouší i s basou. No a byli z nich hned přátelé, Anders o něm dokonce napsal několik písniček a když před vydáním nebo nahráváním desky Aqualung kapela přišla o basáka, tak ho umluvil, aby to s hudební dráhou taky zkusil. Tak s Jet Rotal byl 4 roky, natočili společně 5 desek a tady je vzorek z té poslední.

Někdejší basák Jethro Tull, Jeffrey Hammond Hammond, má dneska 80. To příjmení si vybral s odkazem na fakt, že jeho maminka se i za svobodná jmenovala Hammondová. Já jenom opakuju, že Jethro Tull dneska hrají v Olomouci, pozítří v Lokti a v neděli v Ostravě Jidášové a vy máte dneska možnost si do beatu zavolat o vstupenky a to během písničky od Judas Priest. Tak si na ni počkejte.

Rodiče ho jako maličkého dali na tenis, protože byl tlusťoučký a dneska v noci si připsal zatím největší vítězství v kariéře, když na turnaji v Mexiku porazil nasazenou jedničku, 12. hráče světa, Čecha Jiřího Lehečku. A to po prvním setu vypadalo podle papírových předpokladů. Náš v současnosti nejlepší hráč po půl hodince vyhrál 6-1. V pozápasové tiskovce se jeho hongkongský přemožitel svěřil, že v tu chvíli si vůbec nevěřil a chtěl to prostě jenom nějak dohrát. No, druhou sadu Coleman Wong vyhrál 6-3 a třetí ukončil esem na taječko a stavem 6-4. Pak letěla raketa z ruky a to bylo radosti. V Los Cabos tak z Čechů zůstává už jenom Dalibor Svrčina a ten právě začal zápas proti nasazené dvojce Italovi Darderimu. Jde o jejich páté střetnutí, tři předešlé zápasy na Challengeru vyhrál Ital, ale jednou na něj Svrčina vyzrál, tak snad se podaří i dnes. A jestli ano nebo ne, tak i to si povíme na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Vy můžete jít na koncert Jany Kratochvílové příští sobotu s kapelou Illuminatica, bude hrát 8. srpna v Sudicích u Třebíče. Tak v Praze teď máme vážných problémů na ulici Zenklova. Tam, jak je kousek známá to pingpongová prodejna, se občas chodím pro potahy, tak tam se stala nehoda auta, motorky a tramvaje. Takže to místo na Zenklově, konkrétně mezi kříženími s ulicemi pod Vlachovkou a SK Neumanna, tak museli úplně

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti, ojedinělé přeháňka nebo bouřka, nejvyšší teploty 34 až 38, na severovýchodě 31 až 34.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Jeho Gorník Zavře ale po remíze 1-1 a předchozí porážce 0-1 z kvalifikace vypadl. V základní sestavě kopal i záložník Sadílek. V brazilské fotbalové reprezentaci končí jedna velká éra. Více Petr Plintovič.
2: Reprezentační kariéru ve 34 letech uzavřel hvězdný útočník Neymar. Na letošním šampionátu odehrál Brazilec jen 37 minut ve dvou zápasech. V osmifinále s Norskem proměnil penaltu. Brazilci ale prohráli 1-2 a zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství světa za posledních 36 let. Celkem ale Neymar odehrál za Brazílii 130 zápasů, ve kterých dal rekordních 80 gólů a přidal 59 asistencí.
1: Státní nemocnice chystají společné nákupy služeb, techniky a materiálu. Do pilotního projektu se zapojí 5 pražských a 2 brněnské nemocnice. Kvůli nízké hladině Dunaje způsobené suchem a vlnou veder odstavili v rumunské jaderné

0: jaderné elektrárně Černá voda i druhý reaktor. Nemají jak chladit. V Bavorsku kvůli tomu přestali jezdit lodě mezi klášterem Veltenburg a městem Kelheim. A nakonec RegioJet rozšířil online objednávání občerstvení do všech cestovních tříd. Cestující si nově mohou jídlo a nápoje objednat přes aplikaci i ve třídách Business, Relax a Standard, kde zůstává zachován i osobní servis stewardů. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Klasik rock.

Tak už vím, na koho to nebo od koho to vejvodák chytil, kdo na něj prsknul. Před měsícem totiž museli Rush přeložit dva koncerty kvůli laryngitidě Geddyho Lee. Ten už je teď v pořádku, včera oslavil 73 a dneska s Alexem a Anikou hrají v New Yorkské Madison Square Garden. A vy se zítra můžete potkat s naším Standou Rubášem v prodejně Bikers Crown v Českých Budějovicích. Z motorkářského obchodu, který najdete v Budějcích kousíček od nákupáku G-čko, jinak mapička je i na našem webu na stránce radiobeat.cz, budete si moci z našeho mobilního studia zavisí od 12. do 14. hodiny.

0: Judas Priest hrají zítra ve Wackenu a kde budou hrát v neděli? Dobré ráno, Kachna z Beatu.
1: Dobrý, tady Tomáš Ploc.
0: Ahoj Tome, tak opakuju otázku, kde v neděli budou hrát Judas Priest?
1: V Ostravě, na tom pesáčku.
0: Ano, budou hrát v Ostravě, v Ostravar aréně, jo, a ty voláš proč?
1: No, chci lístky na Judas.
0: No, to je dobře, tak to chceš správně, voláš ve správný okamžik, mám pro tebe dva kousky. Kolik máš kamarádů, kteří by chtěli jít s tebou?
1: Hromadu.
0: Hromadu. Tak jim řekni, že je to takhle jednoduché. Stačí pozorně poslouchat a zavolat ten okamžik O, jo?
1: No, jasný. No.
0: Dobře, jasný. Vydrž mě na telefonu.
1: Vydrž.

0: Panečku, to bylo rychlé. Na turnaje je v mexickém Los Cabos po nasažené jedničce. Jiřím Lehečkovi je ze hry i dvojka. Ital narozený v Argentíně Darderi s českým Daliborem Svrčinou prohrál 4 gemy a schoval rakety do begu a zmizel. Dalibora dál ve čtvrtfinále čeká loňský vítěz tohoto podniku, Kanaďan Šapovalov. Po tenisu s dalšími sportovními zprávami na Beatu Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Česká plavkyně Abhayali Bernardová po třetí zdolala kanál La Manche, tentokrát prsařským stylem. Trať dlouhou 34 km z Británie do Francie zvládla za 17 hodin a 38 minut. Cyklista Van Aert se po vynechané Tour de France vítězně vrátil do závodního pelotonu. Belgický jezdec ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska, když ve sprintu porazil Slováka Kubiše i Dana Pedersena. Sedmé místo obsadil český borec Tomáš Kopecký. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Parádní muzika k neúplně dobré dopravě. Na karlovarské dálnici na příjezdu do Prahy jsou na úrovni letiště dvě nehody, přibližně na 5. kilometru. Počítejte se zpomalením od 10. kilometru a ta kolona narůstá. V Praze plná Novopatská od konce Mladoboleslavské dálnice a taky z Černáku, ta asi teď nikoho nepřekvapí, ale pozor, před nájezdem na tu opravovanou Kbelskou je nová nehoda. A stále jsou problémy na Zenklově, mezi Kobyliským náměstím a Bulovkou. Že se tam nehoda tramvaje, auta a motorky. No a museli tam úplně obousměrně zastavit provoz mezi Vlachovkou a křížením s ulicí SK Neumana nebo Okrouhlickou. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38, na severovýchodě 31 až 34.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Čeští moderní pětibojaři Štegman a Vorlíček vyhráli štafetu na juniorské mistrovství světa v Kaunasu. Pro český moderní pětiboj jde o 7. juniorské zlato z mistrovství světa od roku 2001. Muž, který na pražském letišti prohlásil, že je terorista, na dovolenou neodletěl. Policie u něj nic nebezpečného nenašla, letecká společnost ho ale na palubu nepustila. Vrátil se tak domů i s rodinou. Spotřebitelský D-test výjimečně zdarma zpřístupnil celou publikaci Domácnost bez chemie. Úspěšná brožura vysvětluje rizika chemických látek v domácnosti. Ke stažení je na www.dtest.cz. Pražská TSK čistí jednotlivé části Karlova mostu.
2: Ty budou v následujících týdnech zbavovány náletové zeleně, řas a také divoké vegetace. Práce provádí pod dohledem restaurátorů stejná kamenosochařská společnost, která se podílela na opravě chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Údržba mostu nijak neovlivní turistický provoz. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec Google překladač bude mít živý widget pro Android. Umožní spustit hlasový překlad přímo z domovské obrazovky bez otevření aplikace. Novinka je zatím ve vývoji. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Klasik rock.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 18. První sezóna. Rok 1996. Čte Matěj.
2: Protože jsme jako začátečníci neměli vůbec žádný příležitosti, kde hrát, rozhodli jsme se nečekat, až někdo zavolá, a začali si koncerty pořádat s pomocí kamarádů sami. Konali se ve vesnicích v okolí naší chaty v Jevanech u Prahy a byly to legendární taškařice. Domluvili jsme se vždycky s majiteli těch hospod, kde měli sál, zaplatili levního zvukaře, který tam Fávii přivezl pár prehistorických beden, pozvali nějaký další kapely a pak jsme nakreslili, namnožili a vyvěsili po okolních vesnicích a stromech plakáty. Aby jsme přilákali a zároveň zmátli co nejvíc lidí, dávali jsme těm akcím roztodivný názvy, jako třeba Přehlídka prasat. Byly to krutý kalby s poměrně hojnou účastí, protože kromě místních kámošů dorazila vždycky i početná partička známých skejťáků a kluberů z Prahy. Na pódiu se vystřídalo několik kapel a pak se volná zábava většinou protáhla do dalšího dne.
3: My jsme Vohnou a jsme z Kostelce.
4: Jo.
3: Kdyby byl někdo, kdo by si chtěl zaspívat, tak může v pohodě přijít. My taky nevíme, co tam máme zpívat.
4: Jo.
3: A už hrajte, vole, to je hrozné.

Tyhle akce jsme dělali zhruba každý 2 měsíce. A pak přišla první štace, kdy jsme opustili domácí půdu. Byly to Hranice u Aše, kam jsme jeli v jedné dodávce s kapelou Michaelův strýček, který si nás vzali jako předskokany. Hromada lidí a hromada beden. Dodnes nechápem, jak se to mohlo všechno do toho auta vejít. Sraz byl ráno před klubem Bunker a nás udivilo, že tam baskytarista od Michaeláčů přišel s nástrojem bez obalu. Měl tu basu jen tak v ruce, v autě jí mrsknul dozadu na aparát a frčelo se. V Hranicích u Aše nás čekal potemnělej kulturák a lidi, co přišli na Michaeláče. Na nás nikdo nereagoval. Za to hned na dalším vzdáleném koncertu jsme měli narváno k prasknutí. Byl v Břeclavi, kde bylo na plakátech napsáno Ohnout, veselá punková kapela z Prahy. Nikdy potom už jsme nehráli v tak malém klubu. Ač hubený těleso i s nástrojovkou jsme zabrali přes polovinu místnosti a ve zbytku se na židlích na sebe mačkalo asi 15 platících. Hráli jsme tváří v tvář a měli poprvé a nadlouho dopředu vyprodáno. Ale jednoznačný vrchol naší sezóny bylo, když jsme ten rok předskakovali v Bunkru kapele Plexis, protože jsme na ní vyrostli. Samozřejmě jsme si to nezasloužili ani tak hudbou, jako spíš tím, že lídr Petr Hošek byl náš kámoš, který tehdy často hrál jako DJ Můčo na skateových a snowboardových akcích, kde slovo dalo slovo.

Za 10 minut bude 8 hodin. Z Vohnouty jsme se podívali k Puškinovu památníku a pak nám hrála kapela Beatles. A pokračovat budeme s Kiss. Máme velká očekávání, a to doslova, protože písnička, kterou pustím, se jmenuje Great Expectations a pozornost zaměříme na panáčka s akustickou kytarou. Není to Paul, není to ani Ace, ale hostující Dick Wagner, kterého najdeme kromě Kiss i na deskách Alice Coopera, Lou Reeda nebo Aerosmith. A vzpomněla jsem si na něj ne úplně náhodou, ale při listování v rokové kronice, kdy totiž zemřel ve věku 71 let o předposledním červenci před 12 lety.

0: Vítěci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: počítejte i s odkladem, ne s odkladem, ale s odklonem hromadné dopravy. No a záchranáři zasahují v Olomouci, Hodolanech na Lipenské ulici u Áček nebo na Jindřichohradecku na silnici 408 směrem na Dačice u odbočky na Kostelní Vydří. Tolik doprava kachní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
2: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánka nebo bouřka. Teploty 34 až 38, na severovýchodě 31 až 34. Zítra nadále horko, hlavně večer v severozápadní polovině Čech s možností přeháněk nebo bouřek. Teploty 35 až 39, na severu a severozápadě 32 až 35.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenista Jiří Lehečka vypadl překvapivě v osmifinále turnaje ATP v Los Cabos. Nasazená jednička prohrála s hráčem z Hongkongu Wongem ve třech setech. Druhý nasazený Dalibor Svrčina naopak postoupil po skreči Itala Darderyho do čtvrtfinále, kde ho čeká obhajce.

0: si titulu Šapovalov. Uplynulá noc byla na některých místech tropická, teploty se ale po Česku výrazně lišily. Zatímco na Tišnovsku neklesly pod 23 stupňů, na Šumavě a v Krušných horách bylo ráno jen kolem 5 stupňů. Ještě teplejší bude noc na sobotu, kde místy teploty neklesnou ani pod 24 stupňů. Na východě Polska v noci vyhlásili letecký poplach kvůli neznámému objektu. U Lublina lidé slyšeli hukot a v poli objevili kráter, který prověřují policisté a hasiči. Vzlétla kvůli tomu i jedna stíhačka. A nakonec v době veder je fajn schladit se v podzemí. Třeba Hornické muzeum Příbram nabízí prohlídky několika dolů a jízdu důlními vláčky. Můžete i sfárat k obřímu podzemnímu vodnímu kolu anebo se svést po zadku šikmou důlní štolou.
1: Pokud chcete vidět vše tak, jako by havíři právě skončili směnu, vydejte se do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích. Absolvujete trasu horníka před jízdou k Rubu, projdete cechovnou, řetiskovými šachtami, koupelemi až k jámovým budovám dolů. Za stříbrem jeďte do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Nejprve poznáte středověký způsob těžby, zpracování surového stříbra a technologii ražby mince. A pak už si natáhnete perkytly, hornickou plátěnou halenu s dlouhou kápí, nasadíte helmu se svítilnou a vyrazíte podzem do repliky temného středověkého důlního díla. Ze šachet zdraví Luboš Dvořák.
0: To byla poslední informace těchto zpráv.
2: Radio B. Classic Rock.

Je 8:15, posloucháte Rádio Beat a po Pudis budeme pokračovat s Iron Maiden, kteří teď mají po Eddieho festivalu měsíc a půl pauzu a koncem prázdnin vyrážejí do Kanady. Vy pokud dneska pojedete do Moravské Třebové, tak tam na nádvoří zámku budou hrát Toto Nono a taky kapela Voči. V Litomyšli na Litomyšl Festu dneska večer koncert Třech sester. V České Lípě na Vodním hradě Lipí si můžete užít Michala Prokopa s kapelou Framus Five a dneska na Letňáku v Olomouci a v sobotu v Lokti budou hrát Jethro Tull a v neděli do Ostravy přijedou Judas Priest. Máme tady pro vás dneska nachystány vstupenky, vždy pro toho nebo pro tu, komu se podaří během některé z písniček Judas Priest provolat se na linku 210 32 33 34.

0: dobré ráno, asi jsem se možná trefil, ne?
1: Tak záleží, kam jsi mířil.
0: Kam jsem mířil? Mířil jsem na nějaký Judas, ale teď právě kurva nevím, jestli nehraje něco jiného.
1: Čiče, ale já říkala, že budu pouštět Maideny. A fakt jsem nelhala. No, oni to byli Maideny, no.
0: A já právě říkám, hned zkusím, slyším to a nic. Ale nevadí,
1: to nemá, aspoň to číslo máš v pořádku, no nebo proč ano. By zomít nemoh, no. Tak...
0: Ano, přesně, kontroloval jsem správnost čísla, to bude ono.
1: To bude ono, já to tak beru, hele, děkuju, ráda tě uslyším i až přijdou opravdu Judas.
0: Trefím se na Judas, do Ostravy to mám kousek, díky.
1: Není zač. Ahoj.
2: Menšinové sporty na rádiu Beat.
3: Automobilový závodník Libor Milota se po 3 letech vrací na domácí scénu.
4: Na autodromu Most se o víkendu představí v šampionátu GT Cup Series. Jablonecký pilot týmu ISR Racing má plný úspěšný úvazek v mistrovství International GT Open, ve kterém se za volantem Audi GT3 střídá s Filipem Salakvardou. Ale tento týden má volný, takže se ve stejném autě představí na severu Čech. Weekend Racing Journal Speedfest nabídne i středoevropské seriály Formule 4, cestovní vozu TCR a k tomu doplňková pohárová klání. Z autodromu Most pro Radio Beat Martin Straka.
3: Na Czech Tour letos přijedou známí cyklisté, včetně vrchaře Jana Hirta. Start potvrdil také Francouz Turži, vítěz etapy Tour de France a australský jezdec Hake. Závod se pojede od 13. do 16. srpna, poprvé v kategorii UCI Pro Series. Poslouchali jste další magazín Radia Beat.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádiu Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Tak pokud se 3 minuty před 8:30 kamarádíte s dopravními značkami, tak by vás mohla zajímat následující informace.
2: Ahoj, tady Jirka, prosím tě, dálnice D6 směrem na Prahu, kousíček za Jenčem, dopravní nehoda a hnedka zatím druhá.
1: K tomu jenom doplním, že před tím Jenčem se na příjezdu do Prahy od Varů brzdí na 11. kilometru a ztratíte tam asi 20 minut. Nečekané zpomalení je na dálnici z Brna na Prahu u Měřína. Od 134. kilometru je na úseku 1. kilometru zavřený levý pruh kvůli údržbě. Je tam zásek asi na 10 minut. Opaku 134. kilometr směrem z Brna na Prahu. No a pak takové ty špunty, se kterými se už asi počítá kvůli opravě k Belské, je kolona na Škerboholské radiále směrem na Černák a pak na Novopatskou už od Běchovic. Na Slánské před letištěm na Prahu je fronta od Středokluk od 5. kilometru a jako vždycky to taky drhne na Velkém pražském okruhu směrem obousměrně. Jestli jedete od letiště na D1, tak se zaseknete u plzeňské dálnice opačně od Zbraslavy. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno a horko. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňka nebo bouřka. Teploty 32 až 36. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: V závěru sezony Formule 1 možná dojde k přesunu do Evropy. Stalo by se tak, pokud by bezpečnostní situace neumožnila uspořádat závody v Kataru a Abu Dhabi. Rozhodne se v polovině září. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku Tamoxifen Orifarm pro nemocné s rakovinou prsu. Léky už distributoři rozvezli do lékáren a dostupnost lze ověřit třeba v aplikaci e-recept. Na Brněnsku přibudou nové cyklostezky a lávky. Cyklisté se jich dočkají v Pohořelicích, Střelicích a Troubsku. Nové lávky vzniknou v Břeclavi a Radějově.
2: Společenství obcí Šlapanicko loni vytvořilo 5 navazujících úseků v okolí Pozořice na Brněnsku. Svou pozornost tak díky tomu nyní může zaměřit na oblast jihozápadně od krajské metropole. Díky 4 novým úsekům v celkové délce 3 km a 700 metrů se cyklisté budou pohybovat pohodlně a bezpečně mimo silnice mezi Střelicemi, Troubskem, Ostopovicemi a brněnským Starým Lískovcem. Součástí plánu je i 5. část spojující Střelice s Troubskem více na západě. Trasa má 4 části a povede většinou okolo železniční trati. Částečně vznikne ve zcela nové stopě. 2 úseky začínají u hospody Vechtrovna vedle stanice v Troubsku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: V Bulharsku našli díky rekordně nízké hladině Dunaje pozůstatky pravěkého mamuta. Odborníci na místě našli spodní čelist, 2 kly a zřejmě i žebro. Nález nyní prozkoumají. A nakonec WhatsApp má lepší hovory. Nově fungují i na webu, mezi zařízeními je lze přesměrovat a přibyla čekárna schvalování účastníků. Zlepšila se i kvalita videa a potlačení okolního hluku. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: Tak tady hodná muzika. Jestli s ním dovolá. Kachna být, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak kdo pak mi to tady volá ke snídani?
1: Tak Hanka.
0: Hanka, slyším dobře?
1: Blanka.
0: Jo. Dani, prosím tě, co pak potřebuješ? Čím ti můžu pomoci?
1: Já volám, protože poslouchám Judas Priest.
0: No to je dobře, to je skvělá kapela. No, posloucháš dobře, Judas Priest.
1: Chtěl bych požádat ty lístky.
0: Jo, takhle, ty voláš kvůli vstupenkám do Ostravy.
1: No.
0: No tak jo, tak ses dovolala, tak je tu máš? Rovnou dvě?
1: Jo.
0: Dobře, ale tak já odložím jogurt. Vemu si tě ještě takhle soukromně, ty mi nadiktuješ, kam to mám poslat a hezky si to v neděli užijte, jo?
1: Děkuji moc.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

A v německém Hildesheimu se včera konal 26. turnaj Players Championship v šipkách a po třetí letos se náš Karel Sedláček dostal do nejlepší osmičky. Zlej Kája na své cestě včera vyřadil 4 soupeře a třeba světové 13. holandskému dělu Najmanovi dovolil neuhrát ani jeden lek. Bohužel v souboji o semifinále ho přeházel někdejší noční vrátný z hotelu Justin Hood. Další Čech Adam Gavlas vypadl už v kole první a turnaj vyhrál Polák Bialecky. Teď už Nazareti na beatu.

To byly Nazareti a vy stále čekáte na ty vaše lístky na Roba Halforda a spol. Na neděli do Ostravy. O ty si zavolejte s písničkou Judas Priest. Teď linku 210 32 33 34 uvolňuju třeba pro dopravu, kterou mi zatím servírujete i písemně. Honza poslal SMSku z dálnice z Prahy na Brno. Máte si dát bacha na 38. kilometru. Dolu z kopce je roztrhaná pneumatika z nákladního auta nejprve v levém a pak v obou pruzích a ten nešťastník je pak odstavený přesně na kilometru 38,5. Opaku z Prahy na Brno. A ještě se mi taky ozval přes býťáckou aplikaci písemně Pavel, ten píše o problému, který by mohl zajímat ty, co jedou od Tomajerky na Lhotku. Zavřeli jeden pruh na ulici Zálesí směr Novodvorská. Pokud někdo nutně nemusí, ať jede jinou cestou. My to vezmeme přes pumpu.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: 3 minuty před 9 hodinou mám dobrou zprávu pro ty, co nás poslouchají na Karlovarské dálnici a valí na Prahu a slyšeli, jak u letiště bouračka na 5. kilometru, nebo vlastně tam byly nehody 2. Tak teď už tamto zdržení je jenom na 5 minut a zpomalení asi v úseku 1 kilometru, takže opatrně od 6. na dojíždění do kolony, pak už na okruh pojedete plynulé. Trošku více se nám bude sekat, ale příjezd do Prahy od Plzně, protože na velkém okruhu máme čerstvou bouračku na 22. kilometru směrem od letiště na D1 a je to právě kousíček za připojením plzeňských Býťáků. Pak tady mám varování ze Strakonické směrem do centra. Je to na Zbraslavi, ještě před závodištěm, kousíček za Lahovickým mostem přes Berounku, tak tam je čerstvý ťukanec 2 aut a počítejte s tím, že se Strakonická seká v tuto chvíli od sjezdu z velkého pražského okruhu. Letiště a Slánská, no tak, u letiště omezení, pokud jedete od Slaného, tak počítejte s kolonou od 6. kilometru se zdržením na 20 minut, opačně to je jenom 10-minutové zdržení. Stále přetrvávají problémy na Novopatské, to znamená směrem na Letňany, od D10 se zaseknete a ještě předtím na Štěrboholské radiále od Černého mostu. Dobrou jízdu. Jo a bacha, ještě pardon, jedna nová nehoda a to na Bratislavské dálnici před Brnem na 2. kilometru u Olympie.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňka nebo bouřka. Teploty 34 až 38, na severovýchodě 31 až 34. Zítra nadále horko, hlavně večer v severozápadní polovině Čech s možností přeháněk nebo bouřek. Teploty 35 až 39, na severu a severozápadě 32 až 35.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Ligová fotbalová asociace se postavila proti postoji šéfa českého fotbalu Davida Trundy k prodeji komerčních práv mistrovství světa. Asociace podpořila UEFA. Je v tom politika. Plán šéfa FIFA Infantina podporuje především okolí amerického prezidenta Trumpa. Hokejovou Spartu povede nový trenér Patrik Augusta. Od kouče reprezentační dvacítky se očekává, že tým dovede k titulu, na který čeká od roku 2007. Ministr školství Plaga odmítl návrh na rušení devátých tříd základních škol. Podle něj by nepřinesl slibované úspory, odhad 50 miliard ročně označil za nereálný. Vláda prý s takovou změnou nepočítá. Rusko popsalo možnou přípravu na mobilizaci. Mohlo by přijít omezené stané právo, konfiskovaly by se vklady, zpřísnily se výjezdy do zahraničí, na počítačích a mobilech zákaz VPN a došlo by i na další ekonomická opatření. A nakonec Google chystá jednodušší odemykání chytrých hodinek s Wear OS. Po nasazení by je bylo možné odemknout automaticky prostřednictvím odemčeného telefonu bez zadávání PINu nebo vzoru na hodinkách. Novinka by ale nejprve měla dorazit na Pixely. Poslouchali jste zprávy.
0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu Beat.
2: Tak parto, dneska jdeme na koncert společně a bude to na kapelu, která byla donucena ukončit živé hraní, protože jejich frontman, zpěvák, si strhal nástroj. Nenávratně poškozené hlasivky Stevena Tylera před 3 lety nedovolili Aerosmith ani odehrát rozlučkové turné. My si v následující hodině

Je na beatu vychutnáme živák z dvojalba Classic Live. Ten materiál, ten byl zaznamenán během let 1978 až 86. Většinou se natáčelo v Bostonu. A začneme kusem, který si Aerosmith vypůjčili od Yardbirds, přestože originál ten už je z roku 1951 a autorem je Tiny Bradshaw. Teď valící se vlak, Train Keep Rollin' v podání Aerosmith.

Dnešní koncert na Beatu obstarávají Aerosmith. Ve skladbě Kings and Queens jsme navštívili středověk, kdy vládli chamtiví páni. No, tak moc se toho nezměnilo. Ale k muzice. Ta nahrávka, ta byla z roku 1978 a byla pořízena v Bostonu měsíc před mým narozením. Teď přeskočíme do roku 1982. To v kapele kytaristy Joea Perryho a Breda Whitforda nahradili Jimmy Crespo a Rick Dufay. A v úvodu další skladby si vychutnáme práci s Tallboxem. Ano, dáme si Sweet Emotion. A já vám tuhle písničku ještě osladím informací ze studiové nahrávky, ve které Steven Tyler si vypomohl krabičkou s cukrem, kterou našel v kuchyňce studia, když se snažil sehnat rumba koule.

0: Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Po hydratační nebo naopak čůrací pauze pokračuje koncert Aerosmith s vypůjčeným hitem Beatles. Všichni si teď společně zaspíváme Come Together.

Víťáci, dneska si užíváme koncert kapely Aerosmith. Jde o nahrávky z dvojalba Classics Live z let 1978 až 86. Jak už jsem zmínila, před 3 lety došlo k nenávratnému poškození hlasivek zpěváka Stevena Tylera a kapela musela předčasně ukončit koncertní činnost. Tak už je neuvidíme na pódiu, alespoň při nějakém turné, možná při nějaké jednorázové akci, ale mám tu pár zákulisních informací. Poté, co členové skupiny v 80. letech úspěšně prošli protialkoholní a protidrogovou léčbou, přišel přísný zákaz chlastu v šatnách. Před koncertem ani pivo, tedy až na soudek sladkého nealko root beeru. Další zapovězenou pochutinou byl toastový chleba. Proč, to nevím. Za to Steven Tyler musel mít vždycky britský porcelánový čajový servis. A z dobrot prý nesměly chybět kukuřičné klasy, čerstvé a vařené přesně 3 minuty. No tak to už trošičku zavání historkou o konkrétní barvě lentilek. Ať už v zákulisí měli Aerosmith cokoliv, tak teď nám z divadla Pódia Orpheus v Bostonu z počátku roku 1984 vystřihnou Three Mile Smile, což je komentář Stevena Tylera k havárii jaderné elektrárny Three Mile Islands v Pensylvánii. No a na tuto písničku ještě pak rovnou navléknou bluesový cover o ženě holdující marihuaně.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu B.
2: I got an announcement to make, mama. We got a birthday announcement. Tom Hamilton.

koncertní hodině Aerosmith jsem samozřejmě nemohla opomenout jejich největší hit Walk This Way a tomu předcházel gratulační song pro basáka Toma Hamiltona, který v ten den měl 32. narozeniny. No a my si teď dáme nejmladší nahrávku v této hodině z roku 1986. Jde o skladbu s názvem Let the Music Do the Talking, což je kus z dílny Joea Perryho. Ten tuto písničku původně natočil se svým solovým projektem a když se pak po 5 letech odluce zase ke Stevenovi Tylerovi a Aerosmith vrátil, tak si na koncertě zahráli spolu. Takže nechme mluvit hudbu.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Kapela Aerosmith se klaní, Steven Tyler mává sestavou šátků na svém mikrofonu, no a do Ostravy se chystají Judas Priest. Přijedou v neděli a o lístky na koncert si můžete zavolat, když budeme hrát některý z jejich kusů. Tím si třeba můžete ukrátit tu kolonu na dojezdu do Prahy po plzeňské dálnici. D5 je v koloně od Rudné. Na velkém okruhu ještě před Ořechem na 22. kilometru je drobnější nehoda. Na Slánské dálnici jsou 10-minutové kolony před omezením u letiště, jak od Prahy, tak i na ní. Před sjezdem na Čakovice a Ďáblice se brzdí na dojezdu do metropole po Ústecké dálnici. Plná je i Novopatská směrem na Kbelskou. Jak od konce Mladoboleslavské dálnice, tak je fronta z Černáku na Štěrboholské radiále. No a u Měřína probíhá údržba dálnice z Brna na Prahu. Zavřeli tam levý pruh, takže pozor na dojíždění do zpomalení na 138. kilometru. Opačně, před Brnem od Prahy je zahuštěný provoz od Ostrovačic od 179. kilometru. U křížení s Vídeňskou na 194. se srazila dodávka s náklaďákem. A přímo pak v Brně na Mendlově náměstí překáží srážka autobusu s autem. A jedete-li z Olomouce na Ostravu po D1, tak za Lipníkem na 304. kilometru je nějaká bouračka. Opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňka nebo bouřka. Teploty 34 až 38, na severovýchodě 31 až 34. Zítra nadále horko, hlavně večer v severozápadní polovině Čech s možností přeháněk nebo bouřek. Teploty 35 až 39, na severu a severozápadě 32 až 35.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Jeho Gorník Zabře ale po remíze 1-1 a předchozí porážce 0-1 z kvalifikace vypadl. V základní sestavě kopal i záložník Sadílek. V brazilské fotbalové reprezentaci končí jedna velká éra. Více Petr Plintovič.
2: Reprezentační kariéru ve 34 letech uzavřel hvězdný útočník Neymar. Na letošním šampionátu odehrál Brazilec jen 37 minut ve dvou zápasech. V osmi finále s Norskem proměnil penaltu. Brazilci ale prohráli 1-2 a zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství světa za posledních 36 let. Celkem ale Neymar odehrál za Brazílii 130 zápasů, ve kterých dal rekordních 80 gólů a přidal 59 asistencí.
1: Poslanci projednávají zákon o zpřístupnění více dopravních informací. Snadněji by tak každý z nás mohl dostávat data o nehodách, kolonách, uzavírkách, objížďkách, parkování anebo veřejné dopravě. Změny se mají nejprve týkat 10 největších měst a později celé republiky. Objekt, který dnes dopadl asi 45 kilometrů od východopolského Lublinu, byla ruská raketa KH-101. Na místě by už v těchto chvílích měl být polský premiér Donald Tusk. A nakonec nad Českem dnes vrcholí dva meteorické roje současně. Jižní Delta Aquaridy a Alfa Capricornidy nabídnou noci zvýšený počet meteorů. Některé mohou být viditelné i jako jasné bolidy. Na srpen se zase chystají Perseidy, to by mohlo spadnout až 80 meteorů za hodinu. To byl přehled zpráv.
0: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: What do you want? To je otázka na místě. Tedy, co chceš a kdo vlastně voláš do beatu?
1: Radek, zdravím, ahoj.
0: Ahoj, Radku.
1: Volám na Judas.
0: Jo. Takže hned úvodní solo Glena Tipna okamžitě si rozpoznal.
1: Ano.
0: Tak jo, tak půjdeš na Judas do Ostravy v neděli. Měl jsi to v plánu?
1: No neměl, teďka už ano.
0: Nebudeš se tomu teda bránit, jo?
1: Ne, pojedu rád.
0: Dobře, tak pro býťáky, kteří teď ale mají chuť po té, co jsem sebral další lístky, na Judas do Ostravy tiše plakat se přidá i kytara George Harrisona, dáme si Beatles, ty mi vydrž na lince, abych věděla, kam ti ty vstupenky poslat. A užij si to.
1: Děkuji, mějte se.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a...

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Luck and Strange, tak se jmenuje pátá studiovka Davida Gilmoura, vydaná na podzim 2024. Nápady se začaly rodit už během karantény kvůli covidu, kdy David s rodinou vystupovali na živých streamech. Titulní skladba obsahuje klávesy nahrané klávesistou Pink Floyd Richardem Wrightem během jamování v Gilmourově stodole v roce 2007. O rok později se Richard odebral na druhý břeh. Sám autor označil desku Luck and Strange jako své nejlepší dílo od Dark Side of the Moon z roku 1973. Většinu textů napsala jeho žena Polly Samson a svými hlasy přispěli i jeho dcera a syn Romane a Gabriel. David Gilmour's album Luck and Strange, dnes ve 23.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat. Menšinové sporty na rádiu Beat.
5: Česká plavkyně Abhayali Bernardová po třetí zdolala kanál La Manche, tentokrát prsařským stylem. Trať dlouhou 34 kilometrů z Británie do Francie zvládla za 17 hodin a 38 minut. Cyklista Van Aert se po vynechané Tour de France vítězně vrátil do závodního pelotonu. Belgický jezdec ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska, když ve sprintu porazil Slováka Kubiše i Dana Pedersena. Sedmé místo obsadil český borec Tomáš Kopecký. Automobilový závodník Libor Milota se po třech letech vrací na domácí scénu.
6: Na autodromu Most se o víkendu představí v šampionátu GT Cup Series. Jablonecký pilot týmu ISR Racing má plný, úspěšný úvazek v mistrovství International GT Open, ve kterém se za volantem Audi GT3 střídá s Filipem Salakvardou. Ale tento týden má volný, takže se ve stejném autě představí na severu Čech. Weekend Racing žurnál Speedfest nabídne i středoevropské seriály Formule 4, cestovní vozu TCR a k tomu doplňková pohárová klání. Z autodromu Most pro Radio Beat Martin Straka.
5: Na Czech Tour letos přijedou známí cyklisté, včetně vrchaře Jana Hirta. Start potvrdil také Francouz Turži, vítěz etapy Tour de France a australský jezdec Heik. Závod se pojede od 13. do 16. srpna, poprvé v kategorii UCI Pro Series. Poslouchali jste další magazín Radia Beat.
0: Radio Beat.

Kdybychom hráli rokové domino, tak jak to občas na beatu o víkendech děláváme, tak na skladbu Královna noci nasadím Queeny. A taky tak udělám. A na kapelu Harley, tak tady bych zase upozornila, že už zítra si můžete dát s naším motorkářem Standou Rubášem společnou exkurzi v pobočce firmy Bikers Crown v Českých Budějovicích. Já si vás pak tuze ráda poslechnu, jak budete vysílat z tamního mobilního studia beatu. Tedy zítra v Budějicích na adrese Krčnínova 1606 od oběda. Do dvou, jako abyste čistě náhodou nepřišli pozdě. Na to pasuje od Queenů It's Late. To nám to dneska ale pěkně zařezává.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 11 hodin a na dálnici z Olomouce na Ostravu za Lipníkem na 303. kilometru probíhá údržba vodorovného dopravního značení a je tam zavřený pravý pruh. A předtím je asi 10minutová kolona ze 301. kilometru. Pracuje se taky na D1 z Brna na Prahu u Měřína. Tady je od 134. kilometru zavřený levý pruh a předtím zpomalení na 10 minut od 139. kilometru. V Praze jsou problémy na Strakonické ulici. Směrem z centra na úrovni EMV se srazil osobák s dodávkou a kolona je od Barandovského mostu. Z mostu Černého je kolona na Novopatskou a dál na Letňany kvůli opravované Kbelské. Špatně se tam probojovává taky na výjezd na Mladoboleslavskou dálnici. Pokud už jste vám to povedlo a pokračujete dál na sever, nevím, třeba jedete podpořit jablonecké fotbalisty v konferenční lize, tak pokud už jste za Benátkami nad Jizerou, tak bacha na 29. kilometru je tam nehoda, ale jezdí se kolem ní docela plynule. Trošku na brzdu budete muset na dálnici ze Strakonic na Příbram kvůli bouračce na 80. kilometru D4.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Bylo jasno odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Teploty 34 až 38, na severovýchodě 31 až 34. Zítra nadále horko, hlavně večer v severozápadní polovině Čech s možností přeháněk nebo bouřek. Teploty 35 až 39, na severu a severozápadě 32 až 35.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Tenista Jiří Lehečka vypadl překvapivě v osmifinále turnaje ATP v Los Cabos. Nasazená jednička prohrála s hráčem z Hongkongu Wongem ve třech setech. Druhý nasazený Dalibor Svrčina naopak postoupil po skryči Itala Dardelliho do čtvrtfinále, kde ho čeká obhájce titulu Šapovalov. Náměstkyně jeho českého hejtmana Lucie Kozlová nechává zbourat svůj dům u rybníka Dechtář. Objekt vznikl přestavbou chaty a podle úřadů neměl povolení. Bourání začalo tento týden. Vedra letos v Německu způsobila smrt přibližně 9 800 lidí. Nejvíce ohroženou skupinou byli seniori nad 75 let. A nakonec, v době veder je fajn schladit se v podzemí, třeba Hornické muzeum Příbram nabízí prohlídky několika dolů a jízdu důlními vláčky. Můžete i sfárat k obřímu podzemnímu vodnímu kolu nebo se svést po zadku šikmou důlní štolou.
2: Pokud chcete vidět vše tak, jako by havíři právě skončili směnu, vydejte se do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích. Absolvujete trasu horníka před jízdou k Rubu, projdete cechovnou, řetiskovými šachtami, koupelemi až k jámovým budovám dolů. Za Stříbrem jeďte do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Nejprve poznáte středověký způsob těžby, zpracování surového stříbra a technologii ražby mince. A pak už si natáhnete perkytly, hornickou plátěnou halenu s dlouhou kápí, nasadíte helmu se svítilnou a vyrazíte podzem do repliky temného středověkého důlního díla. Ze šachet zdraví Luboš Dvořák.
0: A to byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Dáme si excerpt.

Já vím, býťáci, že vy víte všechno, ale věděli jste třeba, že v červenci 1977 hráli Judas Priest jako předskokaní na vůbec posledním koncertě Led Zeppelin na území Spojených států amerických. A co kdybych to pořadí teď otočila a dala Judas po Zeppelinech? No jo, a vy mi urvete telefon, že jo? A na druhou stranu... Dobře mi tak. Tak tedy než pustím další song, ještě neprozradím, co to bude, tak kromě pozvánky na nedělní koncert Judas do Ostravy, tu mám na dnešní večer pozvání do Olomouce na letňák na Jetroutal. A pokud to dneska náhodou nestíháte, tak nevadí, naplánujte si sobotu na Karlovarsku, pozítří totiž budou Jetro hrát v Lokti nad Ohří. Dneska na nádvoří zámku v Moravské Třebové bude znít taky příčná flétna v Big Beatu, protože tam bude hrát kapela Voči. No a na Litomyšl Festu zase Tři sestry nebo Dunaj a v České Lípě vodní hrad Lipí hostí Michala Prokopa z Framus Five. A určitě tam zazní i skladby z desky Ostraka. Pokud byste ji chtěli slyšet celou v našem vysílání, tak na tom zapracujte v anketě o půlnoční alba na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Kufry?
3: V autě.
2: Pasy?
3: V autě.
2: Bítě?
3: V autě.
4: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
5: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
4: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
6: Prosím vás, vy jste cukrárna?
7: Ne, autoservis.
6: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
7: Povídám, že jsme...
6: Indiánka, rychle.
7: No, jak chceš. 20 korun.
6: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
6: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
6: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vzpomínka na Jiřího Schellingera a na dobu, kdy jsme nastavili ucho k času a ozvalo se tikání. Jak zní v 78 letech Tony Iommi? Kytarista Black Sabbath slíbil a tak i učinil, včera svolal fanoušky a novináře do rodného Birminghamu, no a prozradil novinky ohledně své třetí sólovky. Bude se jmenovat From the Dark, vyjde v říjnu a náš Jirka Rogl určitě skáče radostí, protože pěvecké party Tony svěřil Jirkovu velkému oblíbenci, severskému vokálnímu bohu Jornu Landemu. Na basu na té desce hraje Becky Baldwinová, už 2 roky působící u dánských metalových veteránů Merciful Fate. No a v jedné skladbě uslyšíme i solo Briana Maye z Queenu. Tak, první skladbu z Iommiho nové desky už máme i u nás na webu, na stránce radiobeat.cz. Jestliže máte strach si to teď pustit, jako aby vám čistě náhodou neutekli Judas a možnost zavolat si o lístky na jejich nedělní koncert do Ostravy, tak drahouškové, já budu kámoška, taky budu myslet na vaše zdraví, abyste se mohli i najíst, ne, že by se nedalo nad řízkem poslouchat Rádio Beat a číhat na výherní písničku, ale máme i to vedro, tak aby náhodou si potom někdo nespletl telefon s vidličkou a nepíchl se do ucha, tak to bych jako fakt nechtěla. Takže teď máme 11.49, tak slibuju, že do poledních zpráv Judas Priest nepustím, jo? Vy mi asi nevěříte. Někdo volá. Kachna a Beat, halo, halo.
1: Ahoj, Katko, tak konečně pustím Judas.
0: Uf, uf.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Stejně jako se protahuje čekání na další výherní písničku Judas Priest na beatu, tak je i delší kolona na dálnici z Brna na Prahu u Měřína. Na 134. kilometru je zavřený levý pruh a zpomaluje se už za Velkým Meziříčím od 141. kilometru. Jakoby nestačilo omezení mezi Pelhřimovem a Humpolcem v tomto směru před D1, tak je tam ještě nehoda v koloně před semaforem směrem od Humpolce. No a k tomu se v Hranicích na Olomoucké ulici srazil nákladák s bagrem. Standa Rubáš si s vámi potřebuje pořádně domluvit tu zítřejší exkurzi u motorkářů v Bikers Crown v Budějcích. Tak já už mu tady všechny ty naše pracovní hračky s parádní muzikou nechám. A vám, býťáci, přeji příjemnou pocitovou teplotu, protože koukala jsem, že už místy je na teploměru 37 stupňů.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: počasí.
1: Jasno až polojasno, ojediněle přeháňka nebo bouřka a teploty 32 až 38 stupňů Celsia. Tak bude vypadat dnešek. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Zpravodajský přehled začneme fotbalem, protože Ligová fotbalová asociace se postavila proti postoji šéfa českého fotbalu Davida Trundy k prodeji komerčních práv mistrovství světa. Asociace podpořila UEFA. Je v tom politika. Plán šéfa FIFA podporuje hlavně okolí amerického prezidenta Trumpa. A hokejovou Spartu povede nový trenér Patrik Augusta. Od kouče reprezentační dvacítky se očekává, že tým povede k titulu, na který čeká od roku 2007. RegioJet rozšířil online objednávání občerstvení do všech cestovních tříd. Cestující si nově mohou jídlo a nápoje objednat přes aplikaci i ve třídách Business, Relax a Standard, kde zůstává zachován také osobní servis stewardů. Uplynulá noc byla na některých místech tropická, teploty se ale po Česku výrazně lišily. Zatímco na Tišnovsku neklesly pod 23 stupňů, na Šumavě a v Krušných horách bylo ráno jen kolem 5 stupňů. Ještě teplejší bude noc na sobotu, kdy místy teploty neklesnou ani pod 24 stupňů Celsia. Ministr školství Plaga odmítl návrh na rušení 9. tříd základních škol. Podle něj by nepřinesl slibované úspory. Odhad 50 miliard ročně označil za nereálný. Vláda prý s takovou změnou nepočítá. V Bulharsku našli díky rekordně nízké hladině Dunaje pozůstatky pravěkého mamuta. Odborníci na místě našli spodní čelist, dva kly a pravděpodobně i žebro. Teď nález prozkoumají. To byl zpravodajský přehled a Tomáš Adamec. Teď bluesová dvanáctka.
2: Bluesová dvanáctka.

Beat. Klasický rock.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být

Jeden Milan Hlavsa, jedni básníci ticha, to je muzika, která dohrála v 16 minut po 12. hodině. My jsme se s kolegyní Kachnou prostřídali, tedy zbytek odpoledne. Už si můžeme směle slíbit, že strávíme takhle pěkně spolu. Tady Standard Rubáš, přeju vám příjemné odpoledne, býťáci, příjemný poslech, čistý signál, samozřejmě. No a k tomu taky šťastnou ruku při vytáčení čísla 210, 32, 33, 34. Protože, jak víme, dneska je ten slavný den, kdy, když uslyšíte hra, v éteru rádia být Judas Priest, tak právě na tomhle čísle si můžete vyzvednout stupenky na jejich koncert do ostravské Ostravar Areny. Takhle je to jednoduchý, teda takhle jednoduše to zní. Nejtěžší úkol z toho všeho je dovolat se ve správnou chvíli, ale protože jsem kámoš, mám tady pro vás radu. Prozvánění nevede k cíli, je třeba opravdu poslouchat, rozpoznat skladbu, dobře si to rozmyslet, načasovat a pak teprve vytočit to telefonní číslo. To jenom, aby třeba jsem vám tak jako napomohl k té výhře. Uvidíme, nakolik to padne na úrodnou půdu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Zegar Orava, telefon drnčí. Standard Radio Beat.
1: Ahoj, tady Vláďa, já volám na hádanku Judas Priest, jestli jsem správně.
0: Ahoj Vláďo, jsi správně, Judas Priest Rapid Fire, to je ta věc, kterou právě teď hrajou, což znamená, že ty máš u mě dva lupeny do Ostravy.
1: Bezva, děkuju.
0: Hele, jak jsi na tom s Judasama, už jsi viděl někdy naživo?
1: Neviděl, ale byl jsem teďko na takzvaně Alici Kuprové v Plzni.
0: No Alici Kuprové, no tak to, jak to chodí na koncertech, už tím pádem víš a teď uvidíš ještě jiný koncert než Alici Kuprovou. Dobře, hele, lísky máš u mě, domluvíme si nějaký předání a tyhle ty věci, to už nemusíme veřejně, tak mi vydrž na drátě, jo?
1: Ano, děkuju.
0: No a ostatním výťákům, kterým to teď nevyšlo, protože ta nejtěžší část toho všeho, tady dovolat se do studia jim neklapla, tak hlásím, že to nebyly poslední lístky na Judas Priest, ještě budou. Hey,

0: Bitoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Bitoskop začneme u legendy. Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie. Poprvé šestimístní mikrobus vyjel v roce 1956. Slaví tedy 70. narozeniny. V novém podání dorazí už v roce 2028. Zatím je jasné, že to bude opravdová miniatura a elektrická čtyřkolka.
0: Bitoskop.
1: Do správných metalových úzkých kalhot se často nevejdou ani tenké iPhony. Existují ale telefony, které vám v kapse udělají pořádnou bouli. Když ale vymyslíte jiný způsob nošení, pak zjistíte, že mají často dost výjimečné funkce. Třeba takový Oukitel VP100 Titan. Koupíte ho za 15 000 korun a z poměru hmotnost-výkon budete nadšeni. Hmotnost telefonu je totiž skoro 880 gramů. To jsou 4 normální smartfony. Telefon má obří baterii s kapacitou 33 000 mAh. Pokud vám bude stačit zůstat na příjmu, pak se dostanete až na 3 týdny. Je to telefon do přírody, takže pořádná cihla.
0: Bitoskop.
1: Zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně, kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení snímku, i kdyby se obloha zatáhla. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy nemá peníze. To byl Bitoskop, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je klasická rocková muzika.

Čerstvý přírůstek v beatové síně slávy Rádia Beat, Zuzana Michnová. Hned pro mě jedna taková furt ještě velmi čerstvá vzpomínka na květen do Lokte nad Ohří, kde jsme právě Zuzanu Michnovou měli na pódiu a taky jsme jí věnovali tu plaketu, kterou mají právě všichni ti, kteří už díky vašemu hlasování do beatové síně slávy někdy v minulosti vstoupili, ať už letos nebo na předchozích ročnících. Už tady probíhají takové poměrně divoké debaty nad příštím ročníkem, který, jak dopadne, samozřejmě nikdo neví, ale hlasovat se bude až v únoru. Ale je třeba doplnit v jednotlivých kategoriích vždycky toho jednoho na místo, které se uvolnilo tím, že jsme třeba právě Zuzanu Michnovou jako osobnost uvedli a tím pádem je třeba přihodit někoho dalšího. Tak se tady prudce debatuje třeba na tohleto téma v zákulisí beatu, kdože by měl být donominován. Stejně tak se tady debatuje na téma Zipo Rádia Beat 2026. Už se chystají nějaké nápady, návrhy, už se dohaduje, jak to vyrobit, kdy to vyrobit, kde to vyrobit, jakou technikou, aby to logo beatové na tom zapalovači vypadalo co nejlépe. A samozřejmě taky přicházejí hádky na téma, co už bylo, co ještě nebylo, kdo z nás má všechny zipáky, komu některý z nich chybí, tak schválně to přetavím v takový dotaz takhle do éteru, beatáci. Pokud máte třeba napříč těmi lety ideálně všechny zipáky Rádia Beat, tak jak šli za sebou, tak pokud byste poslali sem do studia fotku, já bych si ji tady mohl vytisknout, mohl bych do těchto diskuzí vběhnout a těm, který kecají, ten papír omlátit o hlavu. Schválně, jestli je někdo z vás pozbíral všechny. Studiová adresa pro jistotu studio@radiobeat.cz.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: Ahoj Bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, býťáci, podívat taky na dopravu, protože ani tomu se vyhnout nedá. 50 u obce Stupavá v Buchlovských horách. Počítejte tam s porouchaným odstaveným nákladákem. Na místě to osvětluje policie České republiky. Přesto tam projíždíte, prosím, velmi opatrně. Na D4 na 38. kilometru z Prahy pryč. Počítejte s nehodou dodávky s osobním autem. Tady je to i se zásahem všech složek IZS. Vyšetřuje se v Praze v Pražské ulici. Tam je nehoda dvou osobních aut, také z Bubeneckého tunelu. Vy hlásíte porouchaný osobák, který se může odrazit na té průjezdnosti. Na D2 je to pak 16. kilometr na Brno, tam je porouchaný nákladní automobil, který tam prý nešikovně překáží a je dobré o něm vidět. Už o něm víte, projíždějte prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude už jen jasno až polojasno, ojediněle přeháníky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Během odpoledne a večera od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: V závěru Formule 1 možná dojde k přesunu do Evropy. Stalo by se tak, pokud by bezpečnostní situace neumožnila uspořádat závody v Kataru a Abu Dhabi. Rozhodne se v polovině září. Padělané a pašované cigarety tvořily loni v Česku necelých 9% z celkové spotřeby, což odpovídá asi miliardě kusů cigaret. Spotřeba legálních cigaret v České republice klesá. Český stát kvůli nelegálním cigaretám loni přišel o zhruba 6 miliard korun na daních. Česko zasáhla další vlna extrémních veder. Už dnes teploty překročí 35 stupňů Celsia. Zítra bychom na některých místech mohli naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty podle současných modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů. Legendární klub Mlejn skončil. Proč, to ví Honza Navrátil.
2: Nymburský hudební klub Mlejn je minulostí. Zařízení, které fungovalo téměř 14 let, má za sebou poslední večer. Část domu, kde klub sídlil od

0: Tohle byl Deep Purple na rádiu Beat. Soldier of Fortune. Včera vlastně by se dalo říkat, že tím začínala hodina živáku s Radkem. To jsem měl právě z rády a velmi pozorně jsem poslouchal, jak jste se bavili o téhle té písni a o Purplech obecně. Tak teď jsem si říkal, že jí dám tak jakože plus minus do začátku toho čtvrtečního odpoledne tady na Beatu. A rovnou popřeju Bořivovým všechno nejlepší k svátku, protože tohle jméno mi tady dneska svítí v kalendáři úplně na vrchu. Krom toho, že slaví Bořivo, tak je taky mezinárodní den hot dogů, tedy párku v rohlíku, ale pozor, jenom těch, co jsou posypaný chili, takzvaný chili hot dog dneska slaví svůj svátek, taky všechny papírové knihy slaví dneska svůj svátek, to je třeba si říct, je mezinárodní den objímání, je mezinárodní den tchánů, ti mají dneska svůj svátek, to je potřeba si říct, a taky cheesecake, takový ten dort, který vlastně není pečený a není to dort, tak ten slaví svůj svátek. To, aby nám neunikly tyhle ty informace, protože co si budeme povídat, jsou životně důležité. Třeba v hospodě večer můžete machrovat, že víte, že dneska slaví cheesecakey svůj den.
1: Už zase nic neděláš, Chrápeš pořád jenom na tom otomanu Poděkovi. No co na mě koukáš, Jenom koukáš, nebo se přebaluješ v tom harampádí, který ho máme plný kůlny. No, to nám bude jednou kořitku. To bude věno pro dceru, nebo co? Ty budiš k ničemu. Ty jenom leštíš ty svý věčný cibule. Ty kutile domácí. To je hrozný, to je strašný život. Věčně jenom leští cibule, nebo někde leští.

Queen na rádiu Beat a jejich Somebody to Love. Je 13.27 úplně přesně, skoro 28, když to tak vezmu, a před námi jsou Sweet, taky Amerika, taky Story s Michalem Prokopem, takový velmi zajímavý projekt, možná, že taky i Judas Priest. To se může stát. To se může stát, a pokud se to stane, tak platí i ve zbytku odpoledne, i v příští a přes příští a přes příští hodině, že prostě když uslyšíte hrát Judas až do té 19. hodiny, tak voláte na 210 32 33 34 a když budete mít kliku a prolomíte tu bariéru telefonní, pak vám nadělím dva lupeny na nedělní koncert do ostravské Ostravar Areny. Takový je plán, ono to celkem funguje, lec kdo volá tady na pražský výběr, protože mu to připomíná Judas, ale z toho samozřejmě lístky úplně nepramení, z toho nevzejdou, musíte trefit ty Judasy a nemusíte zkoušet volat na první půl tón. Takhle byste těžko poznali, že jsou to Judas, takže si klidně dejte trochu času. Čímž vám malinko napovídám, jakou máte větší šanci se dovolat sem do studia Beatu, tak sválně, jestli ji využijete.

0: Ono se to říká velmi snadno, jak víme, horší je ta realita ve správný moment udělat správný pohyb, ale vždycky jednomu víťákovi to během té hrající skladby vít musí, že jo? Standa Radio Beat?
1: Martin.
0: Ahoj. Martine, ahoj.
1: Čověče, slyším Judas.
0: Čověče, ty slyšíš dobře ty kluku?
1: Doufám teda, že to hraje z rádia.
0: No takhle, jestli ti to hraje z lednice, tak je to divný, ale z rádia by to teoreticky tak nějak mohlo souviset s tím, co já tady do rádia pouštím, takže si pojďme říct, že Judas skutečně hrajou. A co znamená, že ty voláš a že se ti podařilo dovolat, čímž jsi splnil všechny potřebné podmínky, abych tě prohlásil teď za návštěvníka koncertu kapely Judas Priest v Ostravě.
1: No tak wow.
0: Hezky.
1: Skoro jsem tomu nechtěl věřit.
0: No, to podívej, a seš živým důkazem toho, že když se chce, všechno jde. Pověz mi.
1: Odpoutat se od práce je problém, no.
0: No, tak to s tímhle jsme zase tady problém u nás neměli nikdy, ale dobře. Tak jsou i tacoví, tak takový jako ty, který mají problém odpoutat se od práce, aby si vyhráli lísky na Judas. Z jaký dálky pojedeš do Ostravy?
1: Z Liberce.
0: Z Liberce je to celkem výlet, ale stojí to za to, můžu to doporučit, několikrát jsem je viděl a v zákulisí po koncertě nevypadají kluci tak svěží, ale na tom koncertě je to jako masakr. Takže máš u mě dva, vydrž mi na drátě, jo?
1: Moc krát děkuju.

ty o to stojíš, tak to zkusme, co to uděláš.

0: No a tohle to byl David Bowie. Přistál na Marzu a zároveň přistál na konci aktuální hodiny tady na Beatu. Je 13.05 a Páďo, slipme si čerstvé zprávy za malou chvilku. A pak, i když netradičně jsme tu zase dneska personálně rozmístěny, tak tradiční hodinu tu pláku, protože ta po 14. nemůže chybět.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stejně jako minimálně jednou hodině takhle před celou se vždycky ohlédneme za dopravní situací. Jedna z těch čerstvých zpráv, v podstatě minutu starých, říká pozor na D7 někde v okolí 76. kilometru ve směru Praha Chomutov by mělo nebo mohlo jet nějaké vozidlo v protisměru. Ty automatické systémy, které to hlídají, tak seply. Policisté míří na místo okamžitě to prověřit a pokud by to nedej bože byla pravda, tak vy tam buďte prosím velmi opatrní, než se ta situace vyřeší. D5 na 110. kilometru na Prahu, tady byste měli počítat s porouchaným autákem a řeší se co s ním. Dvě osobní auta v sobě jsou v Davidském tunelu v Praze, probíhá vyšetřování a následný úklid. Taky Brněnská se hlásí z Prahy pryč na 72. je porouchaná dodávka a D35 v levém jízdním pruhu, pozor, ve směru Mohelnice Lipník nad Bečvou, tak je nějaký předmět a je přímo v tom pruhu, nikoliv na čáře, takže tam projíždějte velmi, velmi opatrně, ať se nestane něco horšího, než že si tady poříkáme takovéhle varování. Jedete-li po D5 na Prahu, tak už tradičně dneska od Loděnice počítejte s hustým provozem, z Černáku je velmi zacpáno vrchem na Kbelskou, potažmo nahoru na Letňany, no a před Brnem se postává na dvou místech. Jednak tedy jedete-li na Brno, tak už někde od Domašova před Domašovem kousek začíná tradiční Brno-Špunt na dálnici D1. Když se v Brně otočíte, pojedete na Prahu, tak od Velkého Meziříčí až někam na Měřín stojí kolona. Nic se tam nestalo, pracuje se na silnici, je tam dopravní omezení. To je důvod toho, proč vázne dálnice v tomto místě.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
2: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Jasno až polojasno, pojedinile přeháňka nebo bouřka a teploty 32 až 38 stupňů Celsia. Tak bude vypadat dnešek. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti a ojedinile se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadion třetího celku minulé sezony chorvatské ligy v přestřelce 2-3. Pokud by se jim dvojutkání nepovedlo otočit, rozloučili by se s účinkováním v soutěžích UEFA hned na začátku. Zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna.

0: Sítích diskutující vzpomínají na základní vojenskou službu za socialismu, kdy se podobné metody používaly v kasárnách. A zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou má nové hnízdo pro sanitky i záchranáře.
1: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Nová základna je aktuálně největší a nejmodernější výjezdovou základnou v Libereckém kraji. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů korun. To by mělo být dokončeno ve druhé etapě počátkem příštího roku. Honza Navrátil, Jablonec nad Nisou.
0: To byly zprávy. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pec.
2: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Ach, na Judas Priest na neděli, ale tohle by nemělo zapadnout, nakonec taky se tady na Beatu rozdávaly vstupenky, takže to budíš pozvánka na sobotu, na druhý konec republiky, od Ostravy poměrně daleko, je Loket nad Ohří a právě v Loketi nad Ohří se bude konat ten speciální koncert kapely Jethro Tull, ten, kdy to bylo opačně, kdy ne, že pořadatel prosil kapelu, ale kapela prosila pořadatele, jestli se může vrátit zpátky do Lokte, protože Ian Anderson si to prostředí v tom Lokti pamatoval už od minula, takže takhle to celé vzniklo a takhle se dostali Jethro Tull do Lokte. Budou tam hrát dva bloky rozpůlené pauzou, bude to velkolepá podívaná už právě třeba kvůli tomu rozsvícenému hradu nad pódiem. Tak pokud zrovna nejste fandové Hard and Heavy, takže s vámi třeba Judas Priest úplně nehýbou a máte raději tuhle muziku, tohle byste měli už dávno vědět, že do Lokte míří Jethro Tull a že jste tam býťáci zváni. Byl to první tuplák dnešního odpoledne, Pharrell Leska, White Innocence máme za sebou a jdeme na Zombies.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ale obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: Je v plném proudu, chce se mi říct. Za námi jsou Zombies, to byl druhý tuplák dnešního dne. She's Not There si každý pamatuje. Ne každý možná vyloví z hlavy, teda teď už jo, když dohrála, ale předtím ne. Píseň a melodii skladby Care of Self 44, ta je právě teď za námi. Je 14.23, to znamená, že máme tupláky tak nějak ve třetině, spoustu času na další muziku, ale ještě jsme úplně nepřitvrdili. Já myslím, že teď je ta vhodná chvíle, tak si pojďme dát něco, co i když to třeba není úplně nejtvrdší metal, do ranku Hard and Heavy prostě patří, protože to naspíval Ozzy. Dáme I Just Want You a taky Running Out of Time.

0: Radio B. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: Ahoj bídňaci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beep.

Slovy Martina Krause, tohle byl náš Mario, předtím to bylo naše poselství štěstí a když to koukám na hodiny, tak už vám nebudu slibovat tuplák, ale dáme hat-trick. Ještě tam jednu věc nacpeme, než se přiblížíme k celé a podíváme se na dopravní informace. Pokud nějaké máte býťáci, sem s nimi, prosím, sbíráme, za chvilku bude velká doprava, předtím budou Krausberry a jejich mlíko.

0: Vyťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, Vyťáci, podívat na aktuální dopravu a to, co mi tady hlásíte takhle před 15. hodinou. Jedním z těch míst, kde být opatrný a počítat se zpožděním, tak bude D56 na 48. kilometru ve směru z Ostravy na Místek, protože tam je hlášen požár nákladňáku a zásah všech složek IZS, především samozřejmě hasičů, což, jak chápem, ten průjezd trošku zkomplikuje, ne-li znemožní. 411 příjezd do Nových Syrovic od Třebíče, tady se řeží varovaný osobák a poškození domů, které s tím souvisí. D49 24. kilometr z Hulína na Frišták. Tady jsou hrábě na dálnici. Nevím, jestli teda Trna má nahoru nebo dolů, ale ono to asi jedno. Zkuste ty hrábě nevzít sebou, až budete projíždět. Policisté už jedou na místě, aby si hrábě odvezli. Na 150 u obce Branky, to je trasa od Setína sem, tak je nehoda dvou osobních aut, je neveselá a štruchlivá. Jsou tam všechny složky IZS a další taková vážná dopravní nehoda je taky na 38 u Stonařova. Tady je to v podstatě uzavřeno. Na místě se srazila dodávka s osobákem a probíhá zásah všech složek IZS.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude už jen jasno až polojasno, ojediněle přeháníky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Během odpoledne a večera od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Brazilské fotbalové reprezentaci končí jedna velká éra. O co jde, to nám prozradí náš sporták Petr Plintovič.
2: Reprezentační kariéru ve 34 letech uzavřel hvězdný útočník Neymar. Na letošním šampionátu odehrál Brazilec jen 37 minut ve dvou zápasech. V osmifinále s Norskem proměnil penaltu. Brazilci ale prohráli 1-2 a zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství světa za posledních 36 let. Celkem ale Neymar odehrál za Brazílii 130 zápasů, ve kterých dal rekordních 80 gólů a přidal 59 asistencí.
1: Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Brandovského mostu, známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Demolice má předejít podobné situaci, která nastala v polovině července při zřícení betonové plastiky rovnováha u stejného mostu. Nebezpečná díra se objevila v Brně. Tady je savana.
3: Brněnské podzemí opět zahrozilo. Díra do země se objevila na Mendlově náměstí. Propad silnice způsobila havárie vodovodu. Dělníci místo opravují a práce potrvají do pátku. Příčinou je havárie vodovodního řadu před muzeem starobrněnského opatství. Vlivem havárie došlo také ke krátkodobému přerušení dodávek vody na Mendláku, Hlinkách a Starém Brně. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: O soutěži Stavba roku teď Honza Navrátil.
4: Až do 21. září může veřejnost hlasovat v anketě Stavba roku Středočeského kraje. Přihlášeno je celkem 46 staveb. S číslem 17 se o přízeň hlasujících v soutěži o cenu veřejnosti.

0: I s potleskem tentokrát. Standard Radio Beat.
1: Čau, Ladík. Ahoj.
0: Pozdor, Ladíku.
1: Volám na Rasi.
0: Na co?
1: Na Judas. Prý.
0: Na Judasi, já jsem myslel, že voláš na Rasi. Tak na to bych tě tady objednat nedokázal, ale Judasi, to bychom asi zvládli spolu. Judasi, jo, já jsem sáhnul tady do živáku, říkal jsem si, že se to bude hodit k tomu živáku, který se chystá tady u nás v neděli, tak Turbo Lover je ta věc, na kterou si zareagoval, zavolal a dovolal se. To je ta důležitá část celého toho plánu. Podle přízvuku, jak to máš daleko?
1: No, ze Štemberka pojedu.
0: Ze Štemberka, no tak nejseš úplně jako, že bys to měl pojít blízko. No.
1: Minus.
0: Tak seš na tom asi nejlíp z těch všech, se kterými jsem dneska mluvil, protože ti to mají podstatně dál, tak vypadá to, že tam to bude jako velmi veselá směska různých krajů a býťáků ze všech regionů býtu, což mě dělá velkou radost. Už jsi viděl Judas naživo?
1: No, neviděl.
0: No, neviděl, no tak.
1: To jak nevyšlo, no a teďka určitě rád pojedu.
0: Teď se to povede, dobře, hele, domluvíme si nějaký takový ty předávačky a tyhle ty věci, to stačí, když si necháme mezi sebou, tak mi vydrž na drátě, jo?
1: Jo, dobře, díky.

0: Radio Beat.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
4: Včera neděle bylo.
5: Včera neděle bylo.
4: Včera byl hezký čas.
5: Včera byl hezký čas.
4: Včera neděle bylo.
5: Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
0: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
6: metal.
0: Klasika, novinky, rozhovor.
7: Každou neděli od 8 do půlnoci.
8: Za týden bude zas.
7: Na Beatu.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: dohodnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 18. První sezóna. Rok 1996. Čte Matěj.
2: Protože jsme jako začátečníci neměli vůbec žádný příležitosti, kde hrát, rozhodli jsme se nečekat, až někdo zavolá, a začali si koncerty pořádat s pomocí kamarádů sami. Konali se ve vesnicích v okolí naší chaty v Jevanech u Prahy a byly to legendární taškařice. Domluvili jsme se vždycky s majiteli těch hospod, kde měli sál, zaplatili levního zvukaře, který tam Fávii přivezl pár prehistorických beden, pozvali nějaký další kapely a pak jsme nakreslili, namnožili a vyvěsili po okolních vesnicích a stromech plakáty. Aby jsme přilákali a zároveň zmátli co nejvíc lidí, dávali jsme těm akcím roztodivný názvy, jako třeba Přehlídka prasat. Byly to krutý kalby s poměrně hojnou účastí, protože kromě místních kámošů dorazila vždycky i početná partička známých skejťáků a kluberů z Prahy. Na pódiu se vystřídalo několik kapel a pak se volná zábava většinou protáhla do dalšího dne.
3: My jsme Vohrou a jsme z Kostelce. Jo? Kdyby byl někdo, kdo by si chtěl zaspívat, tak může v pohodě přijít. My taky nevíme, co tam máme zpívat.
4: Jo.
3: Už hraj, ty vole.

Tyhle akce jsme dělali zhruba každý 2 měsíce. A pak přišla první štace, kdy jsme opustili domácí půdu. Byly to Hranice u Aše, kam jsme jeli v jedné dodávce s kapelou Michaelův strýček, který se nás vzali jako předskokany. Hromada lidí a hromada beden. Dodnes nechápem, jak se to mohlo všechno do toho auta vejít. Sraz byl ráno před klubem Bunker a nás udivilo, že tam baskytarista od Michaeláčů přišel s nástrojem bez obalu. Měl tu basu jen tak v ruce, v autě jí mrsknul dozadu na aparát a frčelo se. V Hranicích u Aše nás čekal potemnělej kulturák a lidi, co přišli na Michaeláče. Na nás nikdo nereagoval. Za to hned na dalším vzdáleném koncertu jsme měli narváno k prasknutí. Byl v Břeclavi, kde bylo na plakátech napsáno Ohnout, veselá punková kapela z Prahy. Nikdy potom už jsme nehráli v tak malém klubu. Ač hubený těleso i s nástrojovkou jsme zabrali přes polovinu místnosti a ve zbytku se na židlích na sebe mačkalo asi 15 platících. Hráli jsme tváří v tvář a měli poprvé a nadlouho dopředu vyprodáno. Ale jednoznačný vrchol naší sezóny bylo, když jsme ten rok předskakovali v Bunkru kapele Plexis, protože jsme na ní vyrostli. Samozřejmě jsme si to nezasloužili ani tak hudbou, jako spíš tím, že lídr Petr Hošek byl náš kámoš, který tehdy často hrál jako DJ Moučo na skateových a snowboardových akcích, kde slovo dalo slovo.

0: Odpoledne kachní záležitosť, takto kľudne nazývame ACDC Rock or Bust. Sú za námi je 15.56, takže spíš než, že bych vám teď pokúšal sa nadspať ešte nejakou muziku před celou. Vám už řeknu, co přijde po správach s Tomášem. Mám tu Queeny, Petra Gabriela, Katapult i Bon Jovi.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: A mám tady taky dopravní info, Brno, Knínická ulice, tady se řeší havarie osobního s cyklistou na místě. Bohužel všechny složky IZS, což tak nějak říká, že ta nehoda bude vážná se zraněním. Praha Legerova ulice, tam máme nehodu dvou osobáků, probíhá vyšetřování, stejná situace, ale prý s velkým překážením je na 2,50, kilometr 2,2 ve směru na Brno, takže vlastně už Brno. Tady počítejte, že vás může zpomalit vyšetřování této dopravní nehody. Další jedna zpráva je z Hradecké dálnice 75. km na Prahu. Tam je hlášena nějaká zvěř na vozovce, buďte tam velmi opatrní. No a na silnici 602 u Vyskytné, to jsme v okrese Pelhřimov, tak je pro změnu nehoda nákladního s osobním autem. I v tomto případě probíhá vyšetřování a samozřejmě, že i překážení. Kde si překážíme dál? Na tradičních trasách, ano, takže jedete-li po plzeňské dálnici na Prahu, tak od Loděnice jste v Koloně až k Ořechu. Další jedno místo je Černého mostu vrchem, jakože kolem Belského letiště, směrem na Letňany, to je místo, kde postojíte a postojíte také před Brnem, už někde od Domašova, možná lehce před Domašovem, počítejte, že se začíná tvořit takový ten tradiční Brnošpunt, který vydrží až ke spojení D1 s D2.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude už jen jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Během odpoledne a večera od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: V závěru Formule 1 možná dojde k přesunu do Evropy. Stalo by se tak, pokud by bezpečnostní situace neumožnila uspořádat závody v Kataru a Abu Dhabi. Rozhodne se v polovině září. Padělané a pašované cigarety tvořily loni v Česku necelých 9% z celkové spotřeby, což odpovídá asi miliardě kusů cigaret. Spotřeba legálních cigaret v České republice klesá. Český stát kvůli nelegálním cigaretám loni přišel o zhruba 6 miliard korun na daních. Česko zasáhla další vlna extrémních veder. Už dnes teploty překročí 35 stupňů Celsia. Zítra bychom na některých místech mohli naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty podle současných modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů. Legendární klub Mlejn skončil. Proč, to ví Honza Navrátil.
2: Nymburs

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a užijte si oba oslavence.

Dobu tvou pravou, ta je za námi. 4:15, Standardu Bašt přeje příjemné odpoledne, čtvrteční, všechno nejlepší všem bořivojům, to v první řadě, taky všem starým, klasickým, papírovým, tištěným knihám. Ty mají totiž dneska svátek, čili hot dogy mají dneska svůj svátek a taky cheesecakey mají dneska svůj svátek, takový ty dorty, který vlastně ve skutečnosti vůbec nejsou dorty, ale slavit se s nimi dá samozřejmě. To všechno se váže k 30. červenci. Tady na Beatu se k tomu váže den z Judas Priest, takže jakmile uslyšíte, volejte a vyzvedněte si lupeny do Ostravy na ten nedělní koncert na 2. srpna. No a jinak, co bych vám ještě popřál? Určitě čisté cesty, které společně sledujeme, a taky pochopitelně čistý signál.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Trompety dohrály, je 16.30, budeme pokračovat s další muzikou, to samozřejmě ano, už za malou chvilku taky si, ale pojďme říct, že další plány máme i nejenom na příští minuty, ale i na příští hodiny, než kvůli dny, zítřek, tam je v hlavní roli Bikers Crown, protože se potkáme právě tam, právě konkrétně v Českých Budějovicích, Bikers Crown, v místní prodejně, nebo pobočce, chcete-li, předpokládám, že klimatizované, na což se velmi těším, Krčínova 16.6 je ta adresa v Českých Budějovicích, kde najdete Bikers Crown, kde jste vítáni normálně a zítra obzvlášť, protože tam od 12 do 14 vysíláme z mobilního studia pěkně naživo, pěkně, co si vymyslíte, tedy vy, kteří přijdete na místo, a je úplně jedno, jak se tam dostanete, jestli to vezmete na motorce nebo jiným způsobem, ono, když se řekne Bikers Crown, tak se tak jako nabízí, že to je akce omezená pouze na motorkáře, tak pojďme si říct, že ne, že to je akce prudce neomezená a může na ní každý člověk dobré vůle, který bude někde v dosahu a v okolí. Nejen zahrát si muziku, ale taky si třeba i vyzvednout nějaký ten dárek, které na místě pochopitelně budou. Berte to jako moje osobní pozvání, já už si totiž balím baťůžek.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: No tak co ti řekl?
3: Blbý je to. Hele, čti.
2: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
3: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
2: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
3: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
4: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu B.

0: No, nemohl jsem vám před chvílí říct, co budu hrát, protože už jsem samozřejmě měl nabito tady v přehrávačích tu kapelu, jejíž název se dneska nesmí ani vyslovovat, protože by někdo hned zavolal a chtěl lístky, ale teď jsme nevyslovili název, teď jsme pustili muziku, takže to byla ta správná chvíle. Standa Radio Beat?
1: Tady Milan.
0: Čo, Milane?
1: Slyším Judas Priest.
0: No to slyšíš správně, jsi chlapec šikovný, Judas Priest, Hellbent for Leather, ty hrajeme, ty tam máš pomocníka nějakýho, koukám.
1: Ne, přímo chviličku, já sedím v kombajnu a mám tady sebou stejnostře, takže a poslouchám Radio Beat.
0: Hele, já jsem si skoro jistý, že za 24 let fungování Beatu seš první člověk, který vyhrál za jízdy v kombajnu. Cokoliv. Tak dva lísky na Judas máš u mě, prosím tě, gratuluju ti velmi, jeď kombajnem velmi opatrně a vydrž mi ještě chvilku na drátě, jo?
1: Vydržím a je to překvapení pro mě.
0: Tak to je překvapený Milan, mile doufám, a pro ty z vás, kteří jste možná překvapení z toho, že teď to klaplo Milanovi a ne vám, tak ten kombajn to pravděpodobně nezpůsobil. Budu vám držet palce, ještě pořád není dobojováno.

Basit gibi yürü.

0: Standa Radio Beat?
1: No, Martin, čau, Stando.
0: No, za Martine.
1: Hele, já nevím, jestli to není nějaký error, ale teďka rozdával lísky nějakému kombajnerovi.
0: Ano.
1: A teďka to neplatí nebo platí?
0: No, to platí, ne? Až budu hrát Judas, tak rozdávám lísky.
1: No, teďka hraješ Judas.
0: No, vidíš, správně. Vám neříkala paní učitelka ve škole, že když tě zkoušela včera, jak ji může vyzkoušet i dneska?
1: Hele, to jsem asi chyběl.
0: Sorry. No, tak to nás takhle týrali, jako, ať jsme pořád ve střehu, hele. A ono se
1: to
0: vyplatí.
1: Já už jsem starší škola, no jasně, to já jsem ve střehu pořád.
0: Ale... No, je to vidět, protože teď se ti to vyplatilo. Ty no, v kombajnu teda nejseš, jak jsem pochopil.
1: Hele, já když jsem byl malý jako synovec kombajnera, tak jsem něm jezdil. No ale to už je dávno.
0: Ty brďo, jak se nám ale krásně, viď, spojili teď čáry v kruh tady. Jaký v podstatě pokračování příběhu?
1: No jasný, akorát mu nezávidím to vedro, protože dneska je tam teda peklo.
0: Hele, ale oni prý už jsou dneska moderní kombajny s klimatizací. Jsem viděl,
1: no, jsem
0: viděl v televizi.
1: Červenej,
0: no ty starší to ještě nemají. Ale dobře, no tak pojďme hele od kombajnu někam dál. Já bych si s tebou hrozně napokecal, ale dohrávají nám ty Judas, víš. Tak pověz mi, odkud ty pojedeš na Judas?
1: No já pojedu z Prahy.
0: Z Prahy do Ostravy.
1: No, předpokládám, no, já si dám pendolino, já tam chystám už dlouho takhle.
0: No tak vidíš, tak konečně to můžeš spojit
1: no, dohromady.
0: Podle mě, hele, jestli počasí bude tak jako dneska, tak v té hale si připomeneš i ty starý časy v tom kombajnu, podle mě.
1: Ne.
0: Tam taky bude teplejc. Ale bude to stát za to. To určitě jo.
1: To bude.
0: Vydrž mi prosím tě na drátě, jo?
1: Samozřejmě rád, díky.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Bello.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beat.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: To byly Def Leppard a budou to Clash za malou chvilku. Ještě předtím si dáme ale zprávy a řekneme si, že v Brně na Cejlu je nehoda dvou osobních aut a prý tam vydatně překáží. V Praze ve Vodstářově je vážná dopravní nehoda motocyklu s osobním, je tedy se zraněním, na místo míří všechny složky IZS. Jedete-li z Chomutova do Kadaně, na příjezdu z téhle strany je neprůjezdný jeden jízdní pruh a v něm je havarovaných 5 osobních aut. Policisté jsou na místě a sepisují to. Naštěstí zase na druhou stranu je tohle nehoda bez zranění. Tak s tím býťáci počítejte. Dobroměřice, to jsme na Lounsku, ulice 5. května, tady je hlášena taky nehoda dvou osobních aut a probíhající vyšetřování. Co se týká odpoledně dopravních špuntů, tak jak je sledujeme každý den na D1, to nemá úplně velký vývoj. Počítejte, že maximální rychlostí rozhodně nepojedete od Domašova, tam totiž vzniká takový ten pravidelný příjezdový špunt. Dneska ku podivu vypadá poměrně dobře na to, kolik je hodin pražská jižní spojka, vlastně od Barandovského až na Černý most. Vrchem se to plní kolem Černé a s Černějakou kolem Kbelského letiště. Tam počítejte s hustým provozem. No a na D5 se na příjezdu do Prahy pořád platí, že někde, teď už ne před Loděnicí, ale za Loděnicí začíná ta tradiční D5-ková kolona, která vydrží na pražském okruhu až někam ke sjezdu na Ořech.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Další brosivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Jasno až polojasno, ojediněle přeháňka nebo bouřka a teploty 32 až 38 stupňů Celsia. Tak bude vypadat dnešek. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadion třetího celku minulé sezony chorvatské ligy v přestřelce 2-3. Pokud by se jim dvojutkání nepovedlo otočit, rozloučili by se s účinkováním v soutěžích UEFA hned na začátku. Zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují si na něj také vědci z Vysokého učení technického v Brně, kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení.

0: Dnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Nová základna je aktuálně největší a nejmodernější výjezdovou základnou v Libereckém kraji. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů korun. To by mělo být dokončeno ve druhé etapě počátkem příštího roku. Honza Navrátil, Jablonec nad Nisou.
1: To byly zprávy. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.
2: Radio B. Classic Rock.

Tamhle Scorpions, jej holubička Siva, ta právě teď dohrála a dolétala na vlnách rádia Beat. 12 minut po 17. Standardu váš přeje příjemné, nevím, budu říkat buď pozdní odpoledne nebo brzký podvečer, zkrátka příjemný poslech rádia Beat i s muzikou další, která se chystá a může a taky nemusí obsahovat kapelu Judas Priest, to se uvidí teprve v průběhu. Co ale určitě musíme, tak je rozhodnutí se, jak to bude s půlnočními alby. Protože to má od pondělka nějaký vývoj na webu Rádia Beat, má to nějaké své favority, má to nějaké své outsidery, což takhle při čtvrtku ještě nutně neznamená, že se to celý nemůže otočit, ale dobře, pojďme si říct, že asi tuším, jakým směrem se budou půlnoční alba ubírat. No ale z toho, co bylo jasné, tak se nám stává se samotného souboj. Proč to říkám? Protože Vítkáči se mydlí s Michalem Prokopem o první a druhou už prošli, je to tam velmi, velmi natěsno. Od Vítkáčů Pertoro mě tě po mně, od Michala Prokopa Ostraka, tady obě desky z roku 2025, stejně jako ty ostatní, které jsou stále ještě ve hře. Halloween, Giants and Monsters, nebo Olympic s Bombardiákem, Jamaron s albem Něco zůstane, nebo Reflections of Karma s albem Venom and Velvet. Takhle ta šestice vypadá na beatovém webu. Hrát budou jenom dvě z těch šesti desek a ještě se rozhoduje o tom, v jakém pořadí. Jedna deska, ta, která pozbírá nejvíc hlasů, je úterní, ta druhá, která pozbírá o něco méně hlasů, tak je potom čtvrteční. Já to připomínám, protože když se podíváte na beatový web, tak tam se hlasuje, jsou tam informace o zítřejším výletu do Bikers v Českých Budějovicích a můžete si tam poslechnout jak novinku od australských Edborn, tak třeba i od Tommyho Iommiho, to jsou nejnovější články, které na beatovém webu dneska přibyly.

Kruťáci na rádiu Beat a jejich Druid, ten už dohrává. Dohrává, ale hrát se bude naživo. Předpokládám, že Druid nám nechybí ani v koncertním setlistu. No a koncertů má před sebou Krucipis Gergo docela dost do konce léta i vlastně na podzim. Tak číst je všechny nebudu, ale můžu vám klidně říct, že nejbližší šance vidět Strejdu Tomáše i s Krucipiskem, tak je Jiříkov u Rumburka. Na Homerfustu bude vystupovat Krucipisk. To bude už teď v pátek, tedy zítra. No a pozítří 1. se chystá Hluboká nad Vltavou, Hrady 2026. To je místo, kde Krucipisk taky vystoupí. Další týden jsou to Hrady na Veveří a Java sraz v Břehách u Přelouče. No a další týden, kdybyste chtěli, tak budete mít ještě šanci třeba v Domažlicích na Chodrock Festu nebo v Hradci nad Moravicí na dalším dílu Hradu. A další koncerty ty proberem později, protože byste si to nepamatovali. Nicméně Krucipisk to má docela dost před sebou. Vy můžete být součástí jejich vystoupení, a kdybyste se chtěli naladit, tak doporučím pustit si poslední punkcast, kde byl Strejda Tomáš hostem. To je velmi zajímavé povídání a velmi zábavné.

0: Radio Beat.
1: Tak co jsi mi chtěl tak nutně říct? Nemůžu se dočkat.
2: Já jsem... Poslouchej, když vidím tvé oči, jsou hluboké jak vesmír. Mé srdce je z nich... To... Mé srdce je...
3: Ergo, copak já jsem nějaký básník? Šlo bys na pivo?
4: To je slovo chlapa.
5: Půl litry si vyzvedněte na Beatu. Máme klasiku s cejchem i třetinky.
6: Pro holky.
5: Půl litry Beatu a další radosti najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
7: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
8: Luck and Strange, tak se jmenuje pátá studiovka Davida Gilmoura, vydaná na podzim 2024. Nápady se začaly rodit už během karantény kvůli covidu, kdy David s rodinou vystupovali na živých streamech. Titulní skladba obsahuje klávesy nahrané klávesistou Pink Floyd Richardem Wrightem během jamování v Gilmourově stodole v roce 2007. O rok později se Richard odebral na druhý břeh. Sám autor označil desku Luck and Strange jako své nejlepší dílo od Dark Side of the Moon z roku 1973. Většinu textů napsala jeho žena Polly Samson a svými hlasy přispěli i jeho dcera a syn Romany a Gabriel. David Gilmour s albem Luck and Strange, dnes ve 23.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat. Menšinové sporty na rádiu Beat.
9: Česká plavkyně Abhayali Bernardová po třetí zdolala kanál La Manche, tentokrát prsařským stylem. Trať dlouhou 34 kilometrů z Británie do Francie zvládla za 17 hodin 38 minut. Cyklista Van Aert se po vynechané Tour de France vítězně vrátil do závodního pelotonu. Belgický jezdec ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska, když ve sprintu porazil Slováka Kubiše i Dana Pedersena. Sedmé místo obsadil český borec Tomáš Kopecký. Automobilový závodník Libor Milota se po třech letech vrací na domácí scénu.
10: Na autodromu Most se o víkendu představí v šampionátu GT Cup Series. Jablonecký pilot týmu ISR Racing má plný úspěšný úvazek v mistrovství International GT Open, ve kterém se za volantem Audi GT3 střídá s Filipem Salakvardou. Ale tento týden má volný, takže se ve stejném autě představí na severu Čech. Weekend Racing Journal Speedfest nabídne i středoevropské seriály Formule 4, cestovních vozů TCR a k tomu doplňková pohárová klání. Z autodromu Most pro Radio Beat Martin Straka.
9: Na Czech Tour letos přijedou známí cyklisté, včetně vrchaře Jana Hirta. Start potvrdil také Francouz Turži, vítěz etapy Tour de France a australský jezdec Hake. Závod se pojede od 13. do 16. srpna, poprvé v kategorii UCI Pro Series. Poslouchali jste další magazín Radia Beat.
0: Radio Beat.

Džaplinová ženiska na rádiu Beat a její Try Just a Little Bit Harder. Spolu s tohle muzikou se dostáváme trošku do finále. 17.47, už nám za stolik času do konce té aktuální hodiny nezbývá, ale vyplníme ho ještě nějakou muzikou. Třeba BSP v exportní verzi, tím myšleno zpíváno, takže se to jmenuje I Don't Know, nebo třeba Rolling Stones a jejich Satisfaction, to jsou věci, které máme aktuálně před sebou tady v playlistu. To je jako drobná nápověda pro ty, kteří žhaví dráty sem do studia rádia Beat. Neznamená to, že by na Judas nemohlo dojít, ale v těch příštích dvou skladbách to rozhodně nebude. Ještě tady mám nějakou možnost vyhrát výlet do Ostravy, do Ostravar Areny v tomto týdnu na metalové bohy, tak buďte dál ve střehu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rolling Stones, jejich Satisfaction, ta je za námi, je 17.56, takže je aktuální hodina, je skoro za námi a chystá se Six O'Clock Rock, tedy výlet do světa hudebního z let 60. Kam chystám třeba Cream jako otvírák, ale další skladby vám neřeknu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Ale to totiž nebylo ono. Pojďme si místo toho říct, jak vypadá doprava v Praze v Potočkově tak, že je tam teď čerstvá nehoda dvouosobních aut a vyšetřuje se sloup v Čechách u České Lípy Benešova ulice. Tady došlo k ťukanci nebo srážce autobusu do dopravního značení. Policisté sepisují, vyšetřují, autobus překáží, vy s tím počítejte. Jeďte opatrně i na plzeňské dálnici. V tuhle chvíli mi hlásíte 112. kilometr z Prahy pryč. Tady nějaký porouchaný auto, o kterém je dobré vědět. Friedland nad Ostravicí a ulice Padlých hrdinů, nehoda dvouosobních aut, se kterou byste měli počítat. No a Hodonín, ulice Velkomoravská, tam je nehoda dvouosobáku i tady. Projíždějte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude už jen jasno až polojasno, ojediněle přeháníky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno. Během odpoledne a večera od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Brazilské fotbalové reprezentaci končí jedna velká éra. O co jde, to nám prozradí náš sporták Petr Plintovič.
2: Reprezentační kariéru ve 34 letech uzavřel hvězdný útočník Neymar. Na letošním šampionátu odehrál Brazilec jen 37 minut ve dvou zápasech. V osmifinále s Norskem proměnil penaltu. Brazilci ale prohráli 1-2 a zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství světa za posledních 36 let. Celkem ale Neymar odehrál za Brazílii 130 zápasů, ve kterých dal rekordních 80 gólů a přidal 59 asistencí.
1: Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Brandovského mostu, známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Demolice má předejít podobné situaci, která nastala v polovině července při zřícení betonové plastiky Rovnováha u stejného mostu. Nebezpečná díra se objevila v Brně. Tady je Savana.
3: Brněnské podzemí opět zahrozilo. Díra do země se objevila na Mendlově náměstí. Propad silnice způsobila havárie vodovodu. Dělníci místo opravují a práce potrvají do pátku. Příčinou je havárie vodovodního řadu před muzeem starobrněnského opatství. Vlivem havárie došlo také ke krátkodobému přerušení dodávek vody na Mendláku, Hlinkách a Starém Brně. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.
1: O soutěži Stavba roku teď Honza Navrátil.
4: Až do 21. září může veřejnost hlasovat v anketě Stavba roku Středočeského kraje. Přihlášeno je celkem 46 staveb. S číslem 17 se o přízeň hlasujících v soutěži o cenu veřejnosti uchází adaptace bývalého pivovaru v sousedství radnice a kostela v Kralupech nad Vltavou. Tady je od letošního jara v provozu Městské kulturní centrum. Nejvíce hlasů má zatím rekonstrukce knihovny v Letech. Honza Navrátil, Kralupy.
1: To byly dnešní poslední zprávy. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rock.
0: Six O'Clock Rock na Radio Beat.

Ano, sa nebylo a sa nebude, když se podívám na předpověď počasí, tak rozhodně tak, jak dneska, tak i zítra, možná ještě o stupeň více, aby mělo to počasí vypadat tak, že bude jasno, bude pařák jako blázen, bude tady třeba u nás před budovou, kde sídlíme, v podstatě nedýchatelno, protože tam je to celý vykachlovaný, tak na to myslete pak, když se budete někam chtít vypravit, třeba za námi do Českých Budějovic, je to jedna taková možnost, ale v sobotu má přijít ochlazení na 32 krásných i s deštěm, tak na to se těším. Čím jsem krásně odbočil.

Čil od Sunny Bobbyho Heba, což byla jedna z těch 60-kových melodií tady na beatu po šesté odehraná v Six O'Clock Rocku. Předtím Creama Beach a potom je na řadě Roy Orbison.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a užijte si oba oslavence.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Eagles, jich Life in a Fast Lane máme za sebou. Roberta Plenta před sebou, dáme si 29 Palms, zároveň musí zaznít můj dotaz, jak vypadá pozdně odpolední a brzko podvečerní dopravní situace, pokud máte čerstvé postřehy k dopravě. Ono nám to dneska mezi těma všema judesama trošku zapadá, ale pořád platí, že mě zajímá, co se kdy kde v regionu Beatu děje. Tak můžete volat, můžete používat Beatovou aplikaci, můžete si zvolit jakýkoliv jiný způsob z těch kontaktů, které vedou sem k nám do studia. Za chvíli se totiž můžeme na tu dopravu společně podívat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, pojďme se podívat na aktuální dopravu, pojďme začít tady.
2: No, Islando, radím. Prosím tě, na D8 směrem na Ústí, za Roudnickým sjezdem ve stavbě, umřel kamion. Má tam servisní dodávku, makaj na tom, ale nechal jsem tam s kamionem 10 minut. Tak kdo to nechce čekat, tak to vzít po starý souběžný, na Roudnici vyjet a je ten jeden sjezd po starý. Čau.
1: Díky za tuhle zprávu. Další je z Velkomoravské ulice v Hodoníně. Tam je nehoda dvouosobních aut a zasahuje celý IZS, takže zřejmě nehoda vážná, počítejte s ní. Bubenický tunel v Praze, tam je porouchaný auták. Na Hradecké dálnici 65. kilometru z Prahy pryč požár vozidla nákladního, na místě všechny složky IZS, hasiči samozřejmě v čele. D5 na 60. kilometru, to je taková prevence, z Prahy pryč, jděte opatrně. Jsou tam cucky z roztrhané pneumatiky v jízdních pruzích, no a v Ústí nad Labem hlásíte Masarykovou ulici, tam je nehoda dvou osobáků.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
0: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika bílý, Black in Black, najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves. .cz.
5: Dobrý večer, máte vybráno?
6: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
5: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
7: Beatoskop začneme u legendy. Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie. Poprvé šestimístní mikrobus vyjel v roce 1956. Slaví tedy 70. narozeniny. V novém podání dorazí už v roce 2028. Zatím je jasné, že to bude opravdová miniatura a elektrická čtyřkolka.
0: Beatoskop.
7: Do správných metalových úzkých kalhot se často nevejdou ani tenké iPhony. Existují ale telefony, které vám v kapse udělají pořádnou bouli. Když ale vymyslíte jiný způsob nošení, pak zjistíte, že mají často dost výjimečné funkce. Třeba takový Oukitel VP100 Titan. Koupíte ho za 15 000 korun a z poměru hmotnost-výkon budete nadšeni. Hmotnost telefonu je totiž skoro 880 gramů. To jsou 4 normální smartfony. Telefon má obří baterii s kapacitou 33 000 mAh. Pokud vám bude stačit zůstat na příjmu, pak se dostanete až na 3 týdny. Je to telefon do přírody, takže pořádná cihla.
0: Beatoskop.
7: Zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně, kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení snímků, i kdyby se obloha zatáhla. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy nemá peníze. To byl Beatoskop, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je klasická rocková muzika.
0: Radio Beat.

0: přišli. Ještě jednou takhle před 19. hodinou zazněli a to znamená, že jste měli zaznít i vy pakle, že chcete vstupenky.
1: Standard Radio Beat?
2: Ahoj, Martin.
0: Ahoj, Martine.
2: Jurasy hrají.
0: Jurasy hrají, ano.
2: Proto volám.
0: Tak to voláš správně. Kam, jak to máš daleko do Ostravy?
2: Z Malenovic,
0: takže seš moravský kus, to máš asi nejblíž zatím ze všech, ty brďo. Kolikrát jsi viděl Juras naživo?
2: Jednou,
0: a kdy a kde?
2: Byl v Praze a už je to delší dobu, už přesně nevím ročník, ale jednou jsem byl.
0: OK, dobře. No tak si to budeš mít aspoň porovnat. Já jsem je viděl loni a stálo to rozhodně za to. Ty mi teď prosím tě vydrž na drátě, domluvíme si předání, jo?
2: Jasný, díky.

Tenhle je na Radio B, The Boys Are Back in Town, za dvě minuty bude 6:07, víte, co se musí stát naprosto neodvratně. Je čtvrtek a je čtvrtek po 14 dnech, kdy se naposledy éterem Radio B ozvala americká čeština Davea Gora. To znamená, že i dneska musí být tím pádem Dave na řadě a taky, že jo, American Rock Show, další jeden díl je před námi. Těšte se na Davea, těšte se hlavně na tu muziku, protože já už jsem to tady tak jako proklikal, co je nachystano do dnešního dílu American Rock Show, a myslím, že pokud máte rádi přesně tadyhle ten Daveův styl, tak jako šmrnclej tou jižárnou, ale ono to nevždycky musí 100% platit, ale hlavně nalezených písní uchem Američana jako poleno, tak si přijdete na své. Jirka Rogl má na hrbu večer, takže večer u repráku, pokec, takové příjemné povídání si a hraní muziky, to nás čeká dneska taky mezi 8 a 11. No a David Gilmour tento zase uzavírá se svým albem Luck and Strange, tak na to se všechno můžete těšit. No a já se budu těšit, kromě jiného, třeba zase zítra na viděnou v Českých Budějovicích Bikers Crown, kam vezu mobilní studio a rád se tam s vámi potkám.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlo o kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
1: Ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
2: Ahoj, Beatiaci. Tady David Gore, American Rock Show. A jestli neznáš American Rock Show, protože jsme znova zpět na Radio Beat, já jsem jako Louisiana muž z hluboký jih. Byl jsem v České republice od 1994, hodně dlouho, 32 let, to je proto mluvím česky tak tento krásný. A na American Rock Show já vybrám jako kapely a skladby z kapely, co je neznámé nebo relativně neznámé a co já myslím, well, první co mám rád a doufám, budeš rád taky. A vždycky to je něco jiný, nového, ale to není jenom nové kapely, to je taky staré kapely, staré skladby. Může být od 70, 80, 20 let do dneska. Ale vždycky to je něco, doufám, je nové a dobrý pro tebe. A tento první skladba, co mám, nebo tento první kapela, co mám, já objevoval jsem to jako dva dny předtím. A to není často, já říkám, Ježíši Maria, God damn! Ale když slyšel tento kapela, tento zpěváčka, já říkal, to je něco, co musí být na American Rock Show a co musí být jako první. A to je kapela Parker Barrow, to je jako jižanský rock a blues kapela za Nashville, Tennessee. A zajímavé je, to je jako Megan Cain, to zpěváčka, a Dylan Turner, jako bubeník, oni je ženatí. So žádný hulipuli nebo tekli mekli se tento zpěváčka a další šliny v kapela, další jako fanouši. Možná může být tekli mekli, ale jako hulipuli, ale, ale normálně to není. Ale tento zpěváčka je superové. A zajímavé na tento název kapela, Parker Barrow, to není její jméno, žádný lidi v kapela, ale to je od Bonnie and Clyde, to to zloděj, co bylo v Amerika v 1920 lety, myslím, to bylo, nebo 1930 lety, kolem tento čas. A protože Bonnie, její příjmení je Park, Bonnie Parker, a Clyde je Clyde Barrow, so to je jako Parker a Barrow. So oni mají tento název od tohle. So oni je jako 5 členy v kapela pro několik koncerty, 10 členy v kapela na další kapely.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, jsme zpátky a teď jedeme na bluesové strán se jednou kytarista a zpěvák, co objevoval kolem 2 týdny předtím. Já myslím, to byl na YouTube Shorts nebo něco, jak koukal. A viděl, a to byl jako velký překvapení pro mě, protože normálně, jestli vidím nové kapely, já říkám, OK, to je dobrý, musím jako poslouchat víc, ale tento muž, on je jako bluesový zpěvák a kytarista, on to video, co říkal, on byl jenom 23 let starý a on hrál jako bůh na to kytara. To je super. Jeho jméno je Garrett T. Willy. So, musíte píšu nebo pamatovat tento jméno, protože když budeš slyšet tento písnička, budeš jako mimo provoz po tento. So, Garrett T. Willy, on z British Columbia, jako Kanada, z King Come Inlet, je to město, a zajímavé je, on je jako Indian z jako Severní Amerika. A jeho kmen je Namgis a Tlingit kmen. On nevypadá jako Indian, ale je. A jeho první deska byl v 2020.

23, a to je Same Pain, on byl jenom 23, a on dělal jako druhý deska Bill's Cafe tento rok, so on je jako nový talent, a zajímavé, on bude na Blues Alive v Schumperk tento rok, so určitě já budu tam, já musím jít, ale výborný kytarista, výborný zpěvák, hluboký hlas. So to je absolutně super. Já vybral skladba Make You Mine Tonight od jeho první deska Same Pain od 2023. On byl jenom 23. A jestli máš rád Garrett T. Willey, taky na American Rock Show Facebook stránka mám jako video od jeho živé hra. Několik skladby. A taky na American Rock Show vždycky je tam playlist od American Rock Show, taky na Radio Beat webové stránky mají jako to playlist. A taky na American Rock Show Facebook já dám se jako linky na různý videa. So vždycky můžeš objevovat jako nové kapely tam. So jedeme na to, Garrett T. Willey.

0: American Rock Show. Nabitu.
1: American Rock Show, David Gore, jsme zpátky a na American Rock Show já vždycky hledám jako nové kapely, nebo neznámé kapely. Může být starý nebo nové, ale to je jako neznámé moc, nebo relativně neznámé kapely, protože vždycky chci jako hrát kapely, co je není jako velký slavný a všechny zná už. To musí být něco, to by musí být jako cesta, jako cesta objevovaný. A já mám jako práce, já musím hledat jako tento kapely, ale nemůžu hledat jako všechno. A neznám jako všechno, co je neznámé. To není možné. So já chci jako tvůj pomoc, jestli znáš ty jako neznámé kapely nebo relativně neznámé kapely a můžeš poslat mě tip na já, tento skladba nebo kapely do Radio Beat na studio@radiobeat.cz nebo poslat jako zpráva přes Messenger na American Rock Show Facebook page. A každý měsíc já budu vybrat jedno vítěz a oni bude mít jednu noc v Riverside Apartments v Železný Broad. To je riversidebroad.cz a to je včetný snídaní a bude taky dva trekové kola z Ridey Zera, taky v Železný Broad, ridezera.cz a doufám, budeš poslat jako výborný skladby nebo kapely a budu hrát na American Rock Show, to vítěz, budu řekni tvůj jméno a odkud jseš a tvůj kapely, so, a tvůj tip budeme jako hrát na American Rock Show. So jedeme dál na další kapela, tento je Jižanský rock, z kapela z Pennsylvania, ale Pennsylvania to je jako v jich, v Amerika to je jedno, a to je jako superové Jižanský rock kapela. Určitě to je neznámé kapela, to je Buckskin Whiskey. Oni mají jako to dvojitý kytary a všechny sliny v kapele mají to velký fose a knírek. To je jako, jako mladý ZZ Top, jako kapela. So oni mají jenom dva desky. Já vybral jednu skladbu Out of Tennessee od její první deska Roll On od 2021. So jestli neznáš Jižanský rock moc, tady máš vzorek, jak to je. Jedeme na to.

0: American Rock Show na bitu.
1: Tak, American Rock Show, sme späť a teď jedeme na pilný rockovej strán. Country rock ne, jižanský rock ne, blues rock ne, to je rock v pilný plín. A tento kapela z Gainsboro, Virginia. Tento kapela, oni byl jako spolu kolem skoro 15 let. Ale dělali jenom jednou deska, já nevím proč. Ale to jednou deska je jako super. A to kapela je Southern Governor, jako říká od Virginia. Zajímavé je, její jenom jednou deska bylo producent Chris Robertson. On je jako zpěvák z Buck Cherry. A on je byl jako to zpěvák, ne, on byl jako to producent a... Já nevím, proč tento kapela dělali jenom jednu desku. Já koukal na její webové stránek a taky a Facebook stránek a stalo mají jako aktivní tam. So, jedeme na tento skladba, co vybral od tento deska. To je Southern Pride, to je můj nejoblíbenější skladba od ní. Název deska je It's My Time od 2013. So, jedeme na to, Southern Governor.

0: American Rock Show на биту.
1: David Gore, American Rock Show, сме спят. А теж маме, со маме в каждый American Rock Show Wild Card. То е яко дивоки карта, небо дивока карта. Мусим делать яко справни граматика. Я вим, але исем лине Американа, не можу учить твой язык яко справни, як мусим. Але... To je jedno. Ale to Divoký Korita, to je jako jedno kapela nebo skladba, co je mimo co normální hrají. To je rock, blues rock, jižanský rock, country rock. Ale něco jiného, ale stalo dobrý, protože vždycky říkám, jestli je dobrý hudba, je dobrý hudba. A tento skladba je Save Me, a to zpěvák je Mark Broussard. A on z Louisiana, blízko od můj domácí město, on... jeho město je kolem 5 kiláků za můj domácí město. On je absolutně výborný. On, jeho styl je, on je říká jako Bayou Soul. So to je jako Bažena Soul. On má už 12 desky, jedno živé deska, ale můj nejoblíbenější deska od ní je Karen Crow od 2004. A tento skladba je absolutně superový. To je něco jiného, určitě, ale doufám, budeš rád. So, tento skladba Save Me a zpěvák je Mark Bruce.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, jsme zpět. A teď jedeme na zpátky do bluesové strán. A tento skladba, a tento kapela, nebo musím řekni, tento kytarista, on hrát zlý blues. On má zlý slide guitar. Co to je zlý slide guitar? Budeš slyšet teď, protože to je jenom jedno slovo, co může být popis. Tento skladba a tento styl. Zlý. To kytarista je Dave Hall od Austrálie a to skladba je Short Fuse Blues. Zlý jako prase. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show jsme zpět a teď jedeme na country rock ještě jednou, protože musíme dělat to. A country rock, tento skladba a tento zpěvák nebo tento kapela je Hardy. To je určitě country rock na určitě tvrdý stran. A to zpěvák je Michael Wilson Hardy. A to kapela je Hardy, jeho příjmení. A on je jako to zpěvák a skladatel. A on říká, jeho hudba má heavy metal, to je jako kombinace. Heavy metal, punk rock, soul a hip-hop. To je kombinace. To je country, huh? So, proč ne? On je jako slavný skladatel, protože on dělal jako skladby pro slavný kapely v country rock. Florida, Georgia Line, Chris Lane, Blake Shelton, Morgan Wallen and Ella Langley. And jako další. So on už dělal jako čtyři desky. Já vybral jednu skladbu od jeho druhé deska. To skladba je Sold Out. To deska je The Mockingbird and the Crow. Od 2023. So, tento skladba, Sold Out, a to kapela je Hardy. Jdeme na to.

0: American Rock Show na Beatu.
1: American Rock Show, David Gore, a teď ja slyším něco, a to je The Blues. The Blues volá a musíme vyzvednout, nebo musíme tlačit na knoflík a vyzvednout. Tento skladba, co hrát, je absolutně super od kytarista Ainsley Lister. On z Leicester, Anglie. On začínal se kytara, kdy byl jenom 8 let a on hrál v Body od 13 let. So on má hodně zkušenost, já nevím, kolik let má teď, ale je starší muž určitě, starší než já, a jsem už jako starý, jako prase. A jeho kapela je Power Trio, so jenom 3 lidi. A on má 10 desky, to poslední deska, co on dělal o 2022. A Ainsley Lister, super bluesový kytarista. Jestli neznáš, musíš jako poslouchat víc jeho hudba. Já vybral skladba Hero, to je jedno od můj nejoblíbenější z Ainsley Lister. Hero od jeho deska All or Nothing od 2002, to je jeho pátý deska. Jedeme na to.

0: American Rock Show na bitu.
1: American Rock Show sme spiet a ja potrebuju tvoj pomoc. Ja potrebuju jako tipy na nové kapely nebo staré kapely, co je neznáme, relativně neznáme, protože ja nemůžu najít všechno. A ja chci tento show být jako spolupráce mezi nás. So jestli máš jako tipy na jako kapela nebo skladba, co je neznáme, jenom poslat na mě do Radio Beat, studio@radiobeat.cz, se tvůj tip, nebo na American Rock Show Facebook stránka, můžeš poslat jako zpráva přes Messenger, nebo jenom dělat comment, tam je jako víc informace na tento, to je soutěž, co dělám. Protože já se dělám jako soutěž, kdo poslat jako dobrý tip, nejlepší tip. Ja vybrám tvůj tip, ja budu hrát tvůj kapela nebo skladba na American Rock Show, budu řekni tvůj jméno, odkudy seš a taky budeš mít jednou noc zdarma na Riverside Apartments v Železný Brod, se snídaní a taky dva trekkingové kola od Ride Izera. A můžeš jít jako podél Izera na nové Greenway Izera jako cyklotezka. So to je jako Riverside Apartments, Riverside, broad.cz a rideizera.cz. So, jedeme na poslední skladba na tento American Rock Show. Tento zpěvák má jako divný jméno. Já nevím, jestli je divný v češtině pro tebe, ale pro mě je. Austin Snell. So Snell to není nejlepší příjmení, ale to jedno, protože on zpívá výborně a on dělá super rock, country rock hudba. On z Dudley, Georgia a on má jenom dva desky, so to je relativně nový zpěvák a já vybral jeho skladba Muddy Water Rockstar od jeho první deska Muddy Water Rockstar od 2023. So, to je country rock jako prase. So, tento bude poslední. Nebo pamatovat, vždycky playlist bude na Radio Beat webové stránky pro American Rock Show a taky na American Rock Show Facebook stránky. Vždycky je tam jako to playlist. Víc informace na to soutěž, co mluvili jsem na, a taky jako links na další jako jiný kapely, co můžeš objevovat jako nové kapely, nové skladby. So, za dva týdny bude další American Rock Show, so těším se na tvůj uši a jedeme na to.

0: večeri u repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: Krásný večer, býťáci, je čtvrtek 30. července roku 2026, svátek má Bozivoj a 3 minuty po 20. hodině už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No jak jsem teď slyšel toho Kudlu, že vás zval na půlnoční album, tak to je zrovna teda super deska, tu si určitě poslechnu já si teda cestou domů, si vemu sluchátka, poslechnu si v tramvaji, protože to se Davidu Gilmorovi povedla, moc se mi líbí právě, jak zpívá jeho dcera Romany. No a co s tím večerem u repráku? No, pro velký úspěch, tedy proto, jak se nám to povedlo v pondělí, když jsme tu byli spolu, tak bych navrhoval udělat to zase pěkně spolu. Vy mi napíšete nějaký třeba zajímavý zážitek, co jste zažili o prázdninách, nebo kam se chystáte, jakou jste slyšeli muziku a tak. A já vám za to, jako za odměnu, za tu historku, pustím právě něco z toho, co jste buď to slyšeli, nebo na co se těšíte, nebo co chcete třeba někomu poslat za muziku a mezi tím můžem taky třeba něco zmínit a na někoho vzpomenout. No a jako první bych moc rád znovu vzpomenul na včera, bohužel tragicky zesnulého Glena Hansarda, protože jsem ho měl moc rád s jeho kapelou The Frames, tak jsem vybral takhle na úvod jednu písničku právě od ní.

Studio Beat. No a jen jsem to dořekl, tak už tady koukám to, někdo píše, dobrý večer Jirko, ve Stínu na dvoře je v 8 večer 33 stupňů, už teď mám před sebou 7 víček a má být ještě hůř, nezačne to proplácet pojišťovna, zahrej mi prosím Axla Rudyho Pela, Where the Wild Waters Flow, díky prkinkář Pepa, no a jak jsem říkal, tohle je taková docela dobrá historka, ale kdybyste měli nějakou ještě lepší letní, tak za to vám taky samozřejmě něco zahraju. A rád, že jo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: No a mám tu další váš tentokrát mailík a tam se píše: ahoj Jirko, pozící bude výlet do Lokte, na to se moc těším, ale spíš se směl zeptat nás, jestli stíháme chladit láváče v tomhle vedru. A ono nosit je každý den z krámku, je taky pěkný letní zážitek. Už mám ruce jak opičák. A jestli bys mohl zahrát Lošovi do Liberce Kiss. Díky, Vojta, no ale prosím.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: A na obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

0: večeri u Repráku. Na rádiu Beat.
1: No a mám tu tedy další vaši historku nebo příhodu, nebo takovou zase krátkou, ale zkrátka píše se tu, je to SMSka, dorazila z číslo 720-001-222 a píše se zde: ahoj, je to každoroční zážitek být s dětmi a vnoučaty na dovolené, i když se vídáme pravidelně, nebydlíme daleko od sebe, prosím mi z Mizery od Nazaret, díky, Jarda, dobrá.

0: Večeri u repráku na Rádiu Beat.
1: Ahoj Jirko, to už je další váš vzkaz do dnešního večera u repráku. Díky moc za The Frames. Glena jsem měl strašně moc rád. Skvěle zahrál na pohřbu další legendy Shane McGowna. To je taky krása, ale abych taky napsal, co mě čeká, tak zítra se chystám na koncert Jana Spáleného do Litomyšle. Teď sedím před chatou, kouřím doutníček, piju pivko a dopřávám si dobrou irskou whisky. Tak mě tam prosím pust něco od Honzy Spáleného. Díky moc a hezký večer, Filip, dobrá, už to tam sází.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslechy pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Studio Beat.
1: No, mám tu další SMSku. Čau Jirko, letní historka. Jelikož jsem si uříznul kus prstu, mám postaráno. Naštěstí je čekárna ve špitále klimatizovaná a dají se ty hici vydržet. Večer, když se dá už vylézt ven na lavičku, se mi plní koš. Páč na rozdíl od prvního kolegy, co psal, jedu plechovky. Značky různé, neb nejhorší pivo je žádný pivo. Vím, že máš rád brouky, tak když tam, tak něco od nich vyber. Zdraví Luboš z Pardubic.

0: večeri u repráku.
1: Na rádiu Beat. 4 minuty po 21. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat. Jirka Rogl, no a my jsme si udělali zase takový letní večer u repráku. Jak jsem nabídl, vy pošlete nějakou historku letní, buď to kde jste byli, co jste viděli, co jste slyšeli, jak to léto trávíte, anebo naopak kam se chystáte, co jste slyšeli za muziku, jakou budete poslouchat, na jaký třeba koncert nebo festival se chystáte, to je právě jen a jen na vás. A za tu příhodu vám zahraju vždy nějakou pěknou píseň. Teď vám ale jednu zahraju já, a i když se podíváte na náš web radiobeat.cz, zjistíte tu úžasnou novinku, že právě rok po smrti Ozzy Osbourna se Tony Iommi, tedy kytarista Black Sabbath a vůbec velká osobnost té naší rockové muziky nebo potažmo metalové, on je považován za zakladatele vlastně strůjce heavy metalu, tak tenhle Tony Iommi chystá nové album, to vyjde 23. října, bude se jmenovat From the Dark. No a aby toho nebylo málo, tak právě včera vyšel první pilotní single i klip, ta skladba se jmenuje World Alone a i na ní, ale tedy i na celém albu. To nebude tak jako na tom Iommiho posledním, kdy v roce 2000 se tam střídali různí zpěváci. Tady je to normálně regulérní kapela, bubnuje Karl Brazil, na baskytaru hraje sympatická Becky Baldwin, tu můžete znát třeba ze současné sestavy Mercyful Fate, no ale co je důležité, jako zpěváka přizval samotného norského pěvce Jorna Landeho. No a shodou okolností Jorn je můj, jak říkáme, rock'n'rollový přítel, tak jsem si neodpustil napsat, vždycky píšem s jeho manželkou Kristin, protože Jorn je takový analogman trošku, tak jsem jí blahopřál, že je to skvělý úspěch natočit, že album s jedním z nejúžasnějších kytaristů planety, s Tonym Iommim. Tak jsem jim blahopřál, říkal jsem, že jak se mi ta skladba líbí, jsem psal a tak dále, tak Kristin mi napsala moc

0: Rádio Beat.
1: Ahoj Jirko, já tě zdravím, tady Alena z Mohelnice.
0: Ahoj Aleno.
1: Ahoj, ahoj. No já mám trošičku takový jiný přání. Já totiž mám po operaci břicha a břicho mě strašně bolí a já bych si chtěla na tu bolest nechat zahrát písničku, jestli ti to nevadí, jako.
0: No, tak máš takovou sice smutnou příhodu letní, ale příhoda to je, tak co by si spřála?
1: No, prosím, Jirko, chtěla bych zahrát pro tebe, pro mého manžela, pro mě, Iron Maiden, Dračí Suzy.
0: Dobře, on je to teda Bruce Dickinson, to je zpěvák s Iron Maiden, Tears of the Dragon, je to tak, že jo?
1: Ano, je, no.
0: Ano, ano, tak, jenom aby jsme zahráli tu správnou píseň, že jo, o to jde.
1: Ano, Bruce Dickinson, no, já jsem se splesala, ale jasný. To na to myslela, řekla jsem to jinak, no.
0: No, tak já ti přeju, ať se ti to břicho zahojí brzo, ať, můžeš zase, ať můžeš zase řádit, no.
1: Ano, a strašně ráda poslouchám Radio Beat a opravdu je to, my jste skvělé rádio.
0: Tak jo, zdravíme do Mohelnice, ahoj.
1: Ano,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večeri u repráku. Na Radiu B.
1: No a vaše další letní příhoda nepřišla ani mailem, ani SMS-kou, ale jako zpráva z té naší mobilní aplikace, což je taky skvělé a píše se tu. Ahoj Jirko, pěkně to vedeš a dobré téma. No přiznám se, na tyto vedra nejlépe pomáhá na zahradě si ve stínu stromů dát houpací síť, po ruce lahváčka a samozřejmě Radio B. Jako doplněk v dáli grill s dobrotami, ale o to jsem se nestarám již já, jen o nákup. Ten nákup se mi povedl v rozmaru dobré nálady a vyzkoušení starého vtipu. Jsem se slečny u pultu ptal, jestli ty kuřecí stehna jsou přední nebo zadní. A zadařilo se, ona odešla se zeptat a při návratu mi jen sdělala, jestli nejsem blbej, že je nová a šéf jí vynadal na 3 doby. Jestli bych mohl poprosit, jestli by šlo, tak Halloween, we can be gods. Děkuju moc a přeji příjemný večer. Michal z Otrokovic, a já jenom dodám, že tihle Halloween to není žádná stará vykopávka, ale je to docela ještě čerstvá záležitost, že jo.

0: večeri u Repráku na rádiu Beat.
1: No ahoj, zdravím, tady Peťula z Počernic.
2: Ahoj, tak Peťulo.
1: Čau, hele, já jsem byla ve Vizovicích na tom výborném koncertě, bylo to skvělý, úžasný. Jenže pak se mi stala taková příhoda, jela jsem do Břeclavy vlakem a přejela jsem až do Vídně. Tam jsem vystoupila, když si zpátky nekoupila jsem si lístek a stál jeden lístek 4600 cesta do Vídně. A to jsem jenom přeskočila z vlaku do toho, co jel na Prahu, jo? Takže takhle, tak to je můj příběh.
2: To jsi směla v té Vídni aspoň užít, ne? Vzát si Wiener Schnitzel a zajít do Albertiny.
1: Hele, kdybych to věděla, jakože potom, co bude takhle stejný, tak já v šoku říkám, to není Česká republika. Říkám, no tak co... Já jenom německy, tak on tam na mě něco špreštil a pak chtěl paspár. Já jsem neměla dávat občanku, jsem blbá,
2: no. No dobře.
1: Jinak by cesta do Vídně prý vyšla takhle tisícovky, jako kdybych jela
2: no to jo, no, způsob. To víš, že jo, to nevyjde tak draho, já tam občas tu a tam se taky vypravím. Třeba na výstavu nějakou nebo na koncert. No dobře, a co teda ti zahrajem, abys nebyla tak smutná
1: prosím,
2: z toho?
1: Prosím tě, Ozzyho, mistra Crowleyho, Sabaty, jestli můžu poprosit.
2: Dobře, dáme mistra Crowleyho. A ty příště si dávej pozor, no, když kam nastoupíš a tak.
1: Ale kam jedu, tam nějaká příhoda, no.
2: No tak jo, tak příště zase zavolej, jo, až zase bude možnost a něco, a o něco se poděl dalšího s náma.
1: Moc ráda, jo? Tak si musím mít nějakou krásný večer, tebe taky, jo?
2: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: No já to budu pěkně střídat, vždycky vezmu jeden třeba mailík nebo zprávu z apky a pak si vezmu jeden telefonát, tak pokud voláte, tak vydržte, já to pak třeba zase za chvilinku vezmu. Ahoj Jirko, píše se tady, budu se trochu opičit po mém jmenovci, co chtěl asi před hoďkou kys pro lošu. Asi takto. Dávám též pivko, zítra jedu do Lokte na pozícejší jetroutal, na který se těším. Mimochodem díky zlatýmu lupenu od kamaráda loňského vítěze Bítka Pučím, že ho tímto zdravím. Ale musím prominout. Neb Ace Frehley není jeho oblíbenec, kterýho bych si teď přál ideálně Ozone nebo cokoliv z jeho první solovky z roku 1978. Jinak, co se týká Jetroutal, ještě tak před 2 lety jsem je moc nemusel, ale díky rádiu Beat jsem se do nich postupně dostával a teď je zbožňuju. Takže děkuji rádiu Beat za lepší vnímání kvalitní muziky. Prosím tedy Spacemana i Prološu a kamarádovi to vynahradím jindy a i pivně. Děkuji, Vojta.

0: večeri u repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: No a jen minutku po 22. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a teď ještě hodinku, to bude zkrátka tak, že vy mi vždycky buď zavoláte nebo napíšete nějakou historku, pokud možno veselou letní, buď to tedy, co jste zažili nebo co se chystáte zažít, co jste slyšeli nebo viděli za muziku, nebo jakou jste u toho poslouchali, nebo jakou chcete třeba někomu poslat pro ty letní dny, to je právě jen a jen na vás, no a za tuhle historku vám právě vždycky něco zahraju a teď koukám, že už někdo se zase dovolal na to naše číslo 210 32 33 34 Rádio Beat.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Petr. Já bych měl takovou prosbu,
2: ano, ano.
3: Šlo by zahrát Ďábel a syn od Kabátů.
2: No to by určitě šlo, ale já bych chtěl za to nějakou historku, kde jsi trávil dovolenou, nebo kam se chystáš.
3: No, dovolenou historku takovou, že se balíme na chatu, zítra vyrážíme na chatu na týden, asi budeme muset vzít dost pití sebou, protože to vypadá, že tam asi uschneme, to bude vidru.
2: Že bude trošku tepleji, ne?
3: To bude právě, no.
2: No i když, hele, dřív to bylo, že v televizi hlasatelka, když mělo být 35, říkala, bude krásně o víkendu a teď říká, všichni umřeme. Víš, ono je to takový.
3: Je to takový divný, no.
2: Takže já myslím, že když se budete dobře chladit, hele, že to zvládnete v pohodě a být k tomu, že jo, co jinýho. Rádio Beat. No já jsem
3: máme
2: zapomněl.
3: Máme reparátě k sebou, tak to tam krásně pustíme. A
2: jo, takhle.
3: Těšit, jak to krásně bude hrát. Sobotu to bude roková pípa, třeba se nám povede znovu se dovolat.
2: Jo, to je tady vlastně Radek Lajtl, no. A já mám odpolední v sobotu, vidíš, protože Kohout večer hraje, tak jsme si to takhle prohodili. Tak když to pošleš někdy před tím, tak já na to budu myslet a přepošlu to Radkovi.
3: Super.
2: Dobrý, hele, tak Ďábel a syn jsme říkali, to je zrovna Ďábel pěkná věc od Kabátů. Tak jo,
3: jo, moc pěkná, to je krásná písnička. Nádherný hlas má. Špalek úplně perfektní, špičkový.
2: Tak se měj hezky, ať se dovolená povede, jo? Ahoj.
3: Děkuju a taky se mějte hezky.

koukám, že někdo zase volá, ale já teď zase teda něco přečtu a pak to když tak vezmu, ať to střídáme. Tady se píše, ahoj Jirko, na druhé straně Jenda, mohl bych poprosit něco z punku dle tvého uvážení pro všechny, co poslouchají, pěkný večer. Pak tady je, sedím s vnukem před chalupou a pijeme pivo a posloucháme vás. Vnuk by si přál silný refrén od Horký, že slíže, tak to je punk, že jo. To bychom mohli takhle dva v jednom nebo tak něco a tady konečně historka. Přijedu na chalupu, že budu dělat plot. Mám pletivo, palici, rýč a chuť, jenže zem je tak vyprahlá, že čekám u piva, až zaprší a půjde to zatlouct. Tak pěkný léto všem a zalévat. Pro manželku bych prosil omluvnou píseň od Nightwish, z alba Oceanborn, cokoliv. Krásný večer všem a podepsán Pavel. Tak.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Cagliari o Repragu. Na rádiu B.
1: Nazdar, dobrý večer. Čau, Jiří Loša, čau.
2: Nazdar, Lošo, tak jak
1: čau,
2: se máš?
1: Bytáci, čau.
2: Co děláš?
1: No, teď jsem povečeřel.
2: Co jsi měl dobrýho?
1: A musím se vrhnout na okurky, no. Něco vyrostlo, tak to musím název do sklenic.
2: Jasně, takhle trávíš léto.
1: No jo, no, tak to víš, zahrada, to je moje. No.
2: To tě baví. A u toho posloucháš beat, že jo, to je jasný.
1: No jasný.
2: No jasný, hele, co tě k tomu zahrajem za muziku?
1: Počkej, ještě mám tu příhodu.
2: Tu příhodu, jo. Sorry, povídej, příhodu.
1: Ta teprve bude. Jiří, 15. Vlčkovice, u Votic.
2: No,
1: jo.
2: No.
1: To je na další povídání, ale já to zkrátím.
2: Dobře.
1: Jak jsem čtvrt roku vyhrál tu desku u Vojvodáka v detektivce, tak jen jsem vyšel z baráku, zápětí mi volá Pája z Hinek Vilém a že by mu o ní měl zájem. Hele, Vojvodák uhod, on říkal, že jí zpeněžím. Ne, uhod akorát, že nemám mašinu na platně,
2: no,
1: jo,
2: no.
1: Ale já jsem jí zápětí hned daroval Pájasovi, on říkal, kdybys jí náhodou chtěl, říkám, hele, je tvoje, řek si svojí první, je tvoje, já mu jí daruju.
2: A co to
1: takže
2: bylo
1: já tam pojedu na festiák, hele, vstupenku už mám prekoupenou, jo,
2: no.
1: Sice nevím pomalu, kde to je, ale to nevadí, já se tam nějak dorazím. Já Pájase znám přes Facebook, přes Messenger, přes Radio Beat, jo, takže se s ním setkám osobně, no bude to úplná paráda.
2: No tak to jo, a co teda no. Zahrajem, jestli už je to všechno, jestli už to je historika.
1: Tak jo, takže Kysáky Domino.
2: Kysáky Domino, dobře, už budou dneska třetí, ale to nevadí, Kys na ně taky někdy dost, viď?
1: Jasný.
2: Ale já jsem tak jenom se ptal, co to bylo za desku, víš, tu, co jsi vyhrál.
1: Ježíš, to byly nějak naše kapely a já si houby pamatuju, hele.
2: Prostě naše kapela deska, dobře.
1: No,
2: dobře.
1: Jasný, já mám tu bednu takovou nějakou prázdnou.
2: Prázdninovou, no, prázdninovou bednu, jasně.
1: Vyprázdně.
2: Nebude to mrakoplaš náhodou, vím, že o ty soutěže.
1: No, možná,
2: jo. Modrá deska taková, modrá.
1: Nevím, mám to někde.
2: Ale o ty vím, že soutěžil, dobře.
1: Já jsem to založil, akorát si to musím nechat okopnout, já si sbírám tyhle ty propriety byťácky.
2: Jo.
1: Takhle okopnu někde.
2: Tak já to tam, tak já jdu lovit to domino, jo, teda.
1: Dobrý, tak jo, čau te byťáci, dobrou.
3: Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah.

0: Fieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: A na obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a užijte si oba oslavence.

0: Večeri u repráku. Na rádiu B.
1: Čau, tady Johnny. Zrovna sedíme v Mohelnici na baru u ohně, grillujem.
2: No.
1: A chybí nám tady troška toho rychlejšího punku. Byl bych moc rád, kdybyste nám zahráli starý Plexis ideálně, jestli něco máte.
2: Dáme Plexis, no ale já bych za to chtěl nějakou historku, co jste zažili třeba teďka o prázdninách, nebo tak něco.
1: Zažili jsme spoustu koupání, spoustu vody a jinak pracovně.
2: Jo, hele, v Mohelnici tam je na nádraží socha toho Velcla Eskimo, že jo, je to tak?
1: To je Zábřeh.
2: To je vedle.
1: Já zrovna ze Zábřeha jsem, ale jsme tady v Mohelnici na chatě.
2: To je legendární postava, to jsem si tam fotil, tuhle tu sochu, no.
1: Je to tak?
2: No vidíte, to by byla zrovna hezká příhoda, hezký vyprávění, ale tak to necháme na jindy. A co jsi to říkal, Plexis, že chceš, jo?
1: Rád bych Plexis, kdyby to šlo Kalambre nebo půlnočního Rebela, jestli ne, tak cokoliv jinýho.
2: Dobře, tak já to tam šoupnu a mějte se tam krásně v Mohelnici,
1: díky
2: jo?
1: Díky moc, ahoj. Čau, čau.

0: Radio Beat.
1: No a nám se ten dnešní večer u repráku blíží do vítězného konce. Myslím, že jsme si to zase užili. Poslechli jsme si spoustu za prvé veselých příhod prázdninových a za druhé skvělé muziky. Hezky pestré jsme si to udělali. No a tím pádem vás už dnes naposledy ze studia Radio Beat zdraví Jirka Rogl. Budu se na vás těšit zase zítra. Budu tu po celé odpoledne. No a ještě tu mám jednoho býťáka, který se dovolal na to naše číslo 210 32 33 34 a ještě než to vezmu, tak připomínám, že dnes nevynechte určitě půlnoční album už za chvíli, protože to určitě dnes stojí za to. Radio Beat.
2: Na Daríko, tady Koríš.
1: Ahoj Koríši. Tak co pro nás máš pěkného?
2: No mám pěkného, já spíš bych chtěl takový zážitek ze zimní dovolené v Letné.
1: Tak povídej.
2: No, když jsme byli z Valpedy, když jsme lyžovali, tak tam jsme si vždycky našli takovou hospůdku.
1: Ano.
2: A když jsme se stavili na mě, jo, protože ženské si jezdili svoje, my jsme jezdili svoje chlapy a jsme vždycky potkávali. A jedenkrát to dopadlo tak, že vždycky jsme samozřejmě jako Valaši.
1: Ano.
2: Vždycky jsme butelku sebou, na to jsme i tím čišníkom dávali a na nás tam postavili po obědě baňku, tak jsme se lískali, že museli jet potom důle. Lanovku,
1: ano.
2: To je takový zážitek ze zimní, no.
1: No vidíš.
2: Jinak mám z Egypta, zase jsem se potápěl, že tak jsem se dostal až 25 metrů hluboko, což je krásná.
1: No to je síla, teda. No a co tě za to zahrajem?
2: Ty máš tam Pavlov Dogs?
1: Pavlov Dogs tu máme určitě, no. Tak tam nějaký šoupnem.
2: A třeba Juliet?
1: Dobře, tak já ji tam dám, jo.
2: Jo, je to taková krásná věc.

No tady den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

0: și Radia Beat. O și Radia Beat. A Petr Koral.
1: Už je Rádia Beat právě startují, tudíž vás Petr Koral zdraví, přeje co nejpříjemněji a nejpozitivněji strávenou nadcházející hodinu a totéž pochopitelně přeju mému dnešnímu hostu, tedy hostu pořadu Uši, což je Jan Růžek, zpěvák skupiny Claymore. Ahoj Honzo.
2: Ahoj Peťo.
1: Tak hele, já bych neotálel a šel třeba rovnou na první píseň. Vyzkoušíme v jakési náladě.
2: Souhlas.
1: A co říkají tvoje uši?
2: To jsem zvedavý.
1: Tak pojďme na to.

0: hosti Rádia Beat a Petr Korál.
1: A dneska se mnou Honza Růžek z kapely Claymore a má slovo. Tak, líbilo, nelíbilo?
2: Krásný, skvělý, moje mládí, moc děkuju.
1: Já myslím, že by si mohl říct tu příhodu, kterou s tím máš spojenou z tvého raného dětství.
2: S bráchou jsme přivezli desku AC/DC, červená krásná deska s nápisem AC/DC, černým nápisem, a musím říct, že jsem bráchovi vlastně zlikvidoval bohužel na gramci bedny, protože jsem to propil s kytarou ve svých asi 10-11 letech. Bohužel dostal jsem předržku.
1: Byl starší a silnější.
2: Ano, ročník 64 se nedá překonat v té době.
1: Dobře. Tak pokročíme zase někam jinam, protože já budu hrát i věci domácí. V tom následujícím případě to bývá pro nás domácí kapela, teď už je zahraniční, ale to pochopíš za chvilku.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Sluchové ústrojí tady má v plném střehu Honza Růžek, tedy zpěvák skupiny Claymore, a já se ho ptám, co to sluchové ústrojí ti říkalo na to, co právě doznělo.
2: Doufám, že to nepokazím, můj miláčkové ze Slovenska, Maťo Ďurinda a jeho skvělá tu batanka.
1: No ale to není všechno. Líbilo, nelíbilo?
2: Ano, bylo to skvělý, můj starý dobrý kabát, protože ty jeho desky znám vlastně asi všechny snad.
1: Jak je to možné?
2: Původně jsme to v roce 88 s klukama mydleli v Chrástu u Plzně a hráli jsme vlastně kompletní jejich písničky, až po v té době vydali Žerve znamení osudu a to už jsem šel na vojnu, takže to už pak bylo další etapa mého života.
1: To klidně takovým těm archivářům řekni, jak se ten spolek jmenoval tenkrát, to byla vlastně tvoje první kapela.
2: Byla to moje první kapela, protože jsme na stavárně měli první kapelu Excenter, to se vlastně by rozpadlo ve druháku a nastoupil jsem rovnou, tady jsme s klukama dali dohromady LD Rock jako Lidový dům Rock, nic lepšího nás tu chvilku inteligentnější nenapadlo.
1: A takže to vlastně byl takový jeden z prvních revajů, kdy jste hráli tu batanku.
2: My jsme to nevěděli, ano.
1: Vyda. Tak dobře, tak dáme si jeden živáček. Může být koncertní nahrávka?
2: Velice rád.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: No a se mnou dneska znovu připomínám, sedí Honza Růžek, tedy zpěvák keltrokové, jestli to říkám správně, skupiny Claymore. Říkáte si tak, žánrově?
2: My si začínáme říkat, jako že jsme hardrocková kapela se skotskýma dudama.
1: A i tak možno. Dobře. Ale dneska jsi tady hlavně jako hodnotitel toho, co slyšíš, tak hodnoť.
2: Za mě to bylo neskutečně dobrý, leč jsem si myslel, že to asi vím, nevím. Amerika, Londýn, stará věc, možná někam Elo, ale nejsem si vůbec jistý, vůbec.
1: Je to stará klasická kapela, docela slavná hardrocková, i když tahle písnička tomu nenapovídala, protože oni jsou typičtější jinými věcmi, já jsem prostě zvolil něco neúplně typické pro ně a možná tě to překvapí, co to bylo. Ta skupina se jmenovala a jmenuje Nazaret.
2: Tak to si překvapilo i mě, ale hodně.
1: Nicméně i tohle by jim šlo, viď?
2: Výborný, výborný.
1: Luxardy a podobně. Super. Tak zkusíme zase něco teď už opravdu zpívaného naší mateřštinou a jsem zvědav, co tomu řekneš. Nech se překvapit.
2: A jsem zvědavý.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat dnes ve znamení přítomnosti Honzy Růžka, tedy frontmana kapely Claymore. A on hodně přemýšlel při té skladbě a používá takové logické postupy a teda byly správné, protože dospěl k tomu, co by to mohlo být, tak už ti předávám slovo, co to bylo a hlavně jak se ti to pozdávalo.
2: Mně se to hrozně líbilo a já říkám, tyhle pankáči, to je pro mě něco jako super. A teď říkám, kdo to hraje, když mají tam dudy. Dobrý zpěv a samozřejmě říkám, ty bicí, jo, Krlís. Chyták neskutečný, Petře, to tě nezapomenu.
1: Vysvětli posluchačům, co spojuje Krlís s Claymore?
2: Asi to můžeš říct i ty, jak ano, náš dudák Michal Straka je s náma od samého začátku a je to prostě bombardák.
1: No a já to samozřejmě použil jako takzvaný oslý můstek, abychom se dostali ke Claymore, tak povídej, co se u vás děje, jaká je tam aktuální situace.
2: Situace je skvělá, vrátili jsme se ze Slovenska, z Holiče, z letiště. Musím říct, 2 hodiny spánku úplně nebylo košer, ale musím říct, že atmosféra neskutečná, stage krásná, lidi perfektní a skvělí. No a jinak po těch 15, dneska 16. rokem, co to hrnem s klukama dohromady, tak vlastně vyrážíme na turné vlastně pomalinku dál, jedeme letní poutě a jedeme letní festivaly, takže nás čekají další big beaty v okolí Mělníka, kam se samozřejmě těšíme. Máme tam bitvu 1.8. hned pod Mělnickým zámkem, což si myslím, že stojí za viděnou v Chorušicích a díky tomu, že hrajeme Vinobraní na Mělníku, tak jsme k vidění dost v okolí Mělníka tento rok.
1: Jestli chceš zmínit nějaká konkrétní data nebo místa, tak máš jedinečnou příležitost.
2: Děkuju, já si myslím, že toho 1.8., jak už jsem říkal, jsme Chorušice, pouť, tam jsme teď hrajeme dvoják a pak přejíždíme právě na tu bitvu hned pod hrad. No a samozřejmě jsou tam big beaty, kdy jezdíme po celé republice, nejenom tady Chlumín a Uherský Brod, tam jsme jeli 22.8. No a potom, to se těšíme hodně, do Přeštic, kde nás mají lidi rádi, takže jdeme Přeštice a jedeme na Vyškov, Chotětov, samozřejmě Mělník, Vinobraní, tam jsme dostali kot hlavní stage, nám svěřili. No a končíme letošní sezonu tak jako skoro každým rokem u skvělého člověka, u Pepči ve Varnsdorfu v pivovaru Kocour.
1: Opět uděláme žánrový skok někam jinam. Já o tobě vím, že máš rád i heavy metal, je to tak?
2: Ano.
1: Tak já ti dám jeden heavy metal, ale nebudu říkat pochopitelně dopředu, co to bude.
2: Díky, Petře.

0: Hosti Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou Honza Růžek, který tu zastupuje kapelu Claymore, a musím říct, že mě vyrazil dech, protože identifikoval interpreta kapelu v podstatě okamžitě podle baskytary. A ještě než to začalo zpívat, tak řekni sám ostatním, jako, co tě k tomuto závěru správnému vedlo a hlavně pochopitelně, jak se ta kapela jmenuje.
2: Samozřejmě jsem se zaposlouchal do prvních tónů, i když tedy začátek jsem jako netušil, ale baskytara prozradila, že to byl samozřejmě pan Harris, takže si říkám, dobře, asi to je už pro ně taková ta vizitka, která je provází celým tím jejich životem. Pro mě Iron Maiden prostě srdcovka, to musím říct, že to je prostě všechno pro mě. No. Iron Maiden super.
1: No a co ty a tahle konkrétní věc, která dozněla?
2: Vůbec neznám, přiznám se, že Maideny jsem přestal nějak jako úplně vnímat, i když vím, že hrajou a jde jim to pořád dobře, vím, že bubeník odstoupil ze zdravotních důvodů, to všechno jsem si nějakým způsobem vyhledal, ale musím říct, že tu antologii, ty desky, tohle jsem jako trochu přestal vnímat, to se omlouvám. No.
1: Tak tohle byla nahrávka z roku 2000, vlastně z té první v úvozovkách comebackové desky, poté, když se Bruce Dickinson vrátil do kapely po, já nevím, asi 7 letech, tak tohle byla ta deska Brave New World a tahle skladba Out of the Silent Planet.
2: Krásně a paráda tedy, děkuju.
1: Tak teď ti pustím něco ještě daleko a daleko staršího, už z let 80. A ona to bude nahrávka, která nikdy nevyšla oficiálně. Tudíž jako technicky není úplně dokonalá, ale snad to ty i posluchači omluvíte.
2: Děkuju.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Uši Rádia Beat, stále tu se mnou ve studiu sedí Honza Růžek z kapely Claymore. A co ten sluch teď ti napověděl?
2: Sluch si absolutně úplně dopřál to, co jsem zažil, když mě bylo druhák, takže 16 let. Milan Borník, bohužel dneska už se na nás dívá ze zhora, a plzeňská kapela a legenda skupina Medium.
1: Asi bys měl vysvětlit, proč to tak dobře znal.
2: Protože jsme chodili s klukama ze stavárny se dívat do Dominiku v Plzni a tenkrát dokonce mi pan Borník nechal odnést baskytaru do auta a jsem byl hrozně pyšnej. A v té době Jirka Weber, Kosifon a Medium byly dost takový konkurenční kapely.
1: To byly.
2: A my jsme si to strašně užívali a byli jsme v tom táboře těch z toho média, takže my jsme opravdu ty kluky znali a jezdili jsme za nima.
1: Jak to na tebe působí dneska, když slyšíš takovouhle vlastně víc než 40 starou muziku?
2: Já to mám rád, já to prostě mám jako srdcovku, takže já si to spustím kolikrát i vyhledám to na těch YouTubech a tak nějak různě těch sociálních platformách. Najdu si staré věci, nacházím i věci, kde jsme dřív s klukama hráli, takže pro mě to je pořád dobrý, ať to je tak nebo tak. Poslechnu si to i dneska s těma novejma lidma, kteří tam hrajou. Vracel se, myslím, že bývalý zpěvák v té době přicházel, dneska tam zase zpívá znovu ten kluk, nevím teď jméno, jak se jmenuje, ale vím, že to hraje dál znovu.
1: Pokud vím, tak ano, jako, tak jako hraje i Sifon, respektive dva Sifony. Že?
2: To je trochu jiná kapitola, asi to tu nebudem rozebírat, měl bych tomu taky co říct, ale nechci.
1: Dobře. Tak teď ti pustím něco, co znáš zaručeně, o tom vůbec nepochybuju, ale prostě mě bude zajímat, co to v tobě bude momentálně evokovat, jaké nálady a pocity. Pojďme na to.
2: Děkuju, jsem s tím.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou Honza Růžek a asi jsem se nemýlil, tohle znáš jako své boty, věď.
2: Obrovská radost, Petře, děkuju.
1: Tak vysvětli, co to bylo a proč to tak znáš a vůbec hodnoť.
2: Povídej. To myslím, že byl rok nějaký 92, 93, kapelník Petr Rund říká, Honzo, musíš složit nějaký text, takže ano, přitah tuhle píseň, ale to je super, je to skupina Mr. Big a pro mě páni profesoři muziky, prostě Gilbert na kytaru, Erik, prostě to je na první nádhera. Děkuju.
1: Pochop se tím, co jsi na tuhle skladbu vytvořil.
2: Ne, já se nerad chlubím, i když samozřejmě jsem ukecaný. Každopádně text jsem udělal asi v češtině, asi jediný. Myslím, že i v OSA to má někde zaevidovaný a zatím jsem neviděl a jsem se tak díval, není asi jiný. Takže jsem docela rád, že jsem to udělal já.
1: A ještě si tu písničku někdy zaspíváš?
2: Ano, hráli jsme ji s klukama, co jsme dneska v Claymoru. Když jsme ještě předtím tahli trochu tanečák, tak jsme to zařadili do svý produkce a hrálo se to vlastně ještě před rokem. Uh-huh. A myslím si, že to od nás ještě hrajou, nevím, jestli Meš nebo Vejce v Plzni, tak myslím, že to jako hrajou taky. No,
1: vida, putovní píseň, tak to má být. Tak dobře, tak dáme si zase něco teď domácího, česky zpívaného, ale víc nebudu říkat dopředu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Se mnou pořád pečlivě poslouchá Honza Růžek, tedy zpěvák ze skupiny Claymore, a také identifikoval, musím ho pochválit, ale teď už předávám slovo tobě, tak řekni, co to bylo a hlavně, jak se ti to líbilo.
2: Jsem pyšný, že to byl můj kamarád Petr Baťa od nás na Měl z Mělnická. Petě, nejenom kamarád, ale řekl bych vynikající muzikant, a je to stará, dobrá kapela SAP.
1: Čili vlastně legenda ze Štětí a okolí, že jo?
2: Hodně lidí to připomíná, nebo dává jako na stejný rovinu, jako je na v Plzni Odyssea, tak takhle mají kluci SAP, a dokonce ten Petr Novák a ty kluci, co tam dřív hráli, tak vlastně věkově jsou na tom stejně. No,
1: no hlavně Petr Novák hraje v Claymore, že jo?
2: Ano, kapelník.
1: A myslím, že i bubeník hrál v SAP, váš.
2: Bejvalý bubeník, musím říct. Bejvalý.
1: Takže to propojení je jasné. A co ty a vlastně jako ty konkrétně jakoby na tvorbu SAP, to, že prostě Petr Baťa je kamarád, takže to dělá dobře, jasný, ale ty SAP, líbilo se ti to?
2: Petr mi daroval vlastně jejich single, tam je asi myslím 4 nebo 5 věcí, a musím říct, že tenhle ten pohled na svět ze strany Petra rockovej, který on je spíš básník, takový jako umí to spíš jako takový lirický věci. A tohle se mi, tato poloha se mi Petrovi hrozně líbila, leč tedy Petr z toho utek, to takový jako country rockový scény, kterou se jako v tom se našel.
1: Takové písničkářsky rockové. No.
2: Nevadí mi to a mám to rád. Chodíme za Péťou a jako, když se potkáme, většinou to vždycky jako dopadne dobře, no. Ráno.
1: Baťa a Kalábův Něžný Pít.
2: Ano, prosím, tak to tak. Je.
1: Dobře, tak pustíme si jednu kapelu, kterou, ale ne, vlastně, já nebudu dávat nápovědu předem, nic nebudu říkat, pustíme si to rovnou.

0: hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: Protože hostem dnešních uší je Honza Růžek z kapely Claymore, která používá dudy, tak jsem si to nemohl odpustit a dal jsem mu ještě jednu kapelu, která taky používá dudy. No a ptám se, jak se mu to zamlouvalo.
2: Skvělý, krásný, úžasný, známý a já se hrozně omlouvám, já to fakt nevím.
1: Dám ti nápovědu, ještě než jsme začali vysílat uši, tak na tuhle kapelu běžela reklama, protože tady bude brzo hrát.
2: Amici, skotsko-americká kapela a teď nevím název, omlouvám se.
1: Dropkick Murphys.
2: Ano, Murphys. Ano, dokonce jsem se, než jsem sem šel, tak jsem se díval, že tu naposled hráli v roce 2018.
1: Tak teď tu budou znova a můžeš vyrazit třeba.
2: Myslím, že Milan Majerčík, náš baskytarista, mi říkal, že snad má už i lístek koupený, takže se těší.
1: Dobře dělá. Tak teď poslední písnička určená k tomu, aby si se k ní vyjádřil a bude taková netypická asi pro Radio Beat, ale nakonec proč to neskusit?
2: Jdeme na to.
3: Za lesami, za gurami, za dolinami!

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši dneska Honzy Růžka má poslední právo a zároveň povinnost okomentovat to, co slyšel, tak jdi do toho.
2: Skupina Čechomor, srdcová věc, zahrali jsme se s nima minulý rok, no předminulý už, kdy měli svoje turné a měli jsme tu čest, že se nás vybrali, takže jsme hráli v Letňáku v Neratovicích a vlastně to bylo podruhý, jednou jsme hráli v Hanušovicích na pevných slavnostech a vždycky to byl pro mě velký zážitek, mám to hrozně rád.
1: K tomu není co dodat. Tak jsme téměř na konci a čeká nás, jak já říkám, tradiční bonusová píseň, to znamená píseň od, nebo na které se podílí daný host, čili musí přijít řada na Claymore, výběr skladby na tobě.
2: Já si myslím, že by měla zaznít nějaká rocková nebo rockovější věc laděná a myslím, že Claymore a písnička Claymore by tomu vůbec nevadila.
1: No, určitě ne. To byl Honza Růžek, já děkuji za návštěvu, ať se daří.
2: Děkuji za pozvání a mějte se krásně, naschledanou.
1: Loučí se s vámi i Petr Korál a teď už Claymore a píseň Claymore.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na Rádiu B.
3: No, do pátečního flámu, přátelé, ještě daleko. Dnes je úterý a je 20 hodin a 8 minut. Co to znamená? Začíná roková spovědnice. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Mnozí z vás víte, kdo je mým hostem, a vy, kdo to nevíte, tak se to teď hned nedozvíte, protože je to pro vás překvapení. Akorát, jak vás můžu uklidnit třeba, tak toho člověka moc dobře znáte. Je to můj kamarád, je to můj kolega a víc už neřeknu po písničce.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Ano, roková spovědnice, a teď už prozradím, kdo je mým hostem. Je to můj, jak už jsem řekl a podotkl, je to můj kolega, kamarád, no v podstatě takovej souputník, když my jsme se dlouho jakoby neznali osobně, ale teď už se pár let osobně známe, tak zaplať pánbu se to takhle propojilo. Je to Petr Korál. Čau, Peťo.
2: Ahoj, Dané.
1: Tak ten hlas znáte, že jo? No, už je Rádia Beat a jen co všechno. Ještě to je takový...
2: To je na Beatu až tahá ten heavy, samozřejmě.
1: No, jasně. Už je Rádia Beat, to je jeden snad z nejstarších pořadů Rádia Beat, že jo?
2: Je to tak, protože ten odstartoval na začátku dubna 2002. A to bylo přesně čtvrt roku poté, co stanice začala vysílat.
1: No, tak vidíš, tak ty jsi...
2: A jede pořád,
1: no. Je to úspěšný. Taky jsem měl tu čest a za stolik jsem to neposral, že jo, ten, ty hádanky tvoje.
2: No. Jo, neposral.
1: Hele, počkej, ne, počkej, zeptám se teď, jako, jestli to teda není tajný. Ty otázky vytváříš na tělo toho svého hosta konkrétního, nebo ne?
2: Myslíš ten výběr konkrétních skladeb?
1: Ten výběr konkrétních skladeb,
2: ano. To se postupem času proměňovalo. Ze začátku, když jsem to začal před těma skoro čtvrtoletím dělat, tak jsem byl poměrně ostrej a těm lidem jsem vůbec to s nima předem nekonzultoval a vybíral jsem něco a prostě ať se vyjádří, ať se jim to líbí nebo ne, ať to znají nebo ne. Ale protože jsem zjistil, že někdy to mohlo dopadnout tak, že mi ten člověk řekne několikrát za sebou, nevím, neznám, nelíbí se mi to, jdeme dál, tak to si moc nepopovídáš. A to asi posluchač nechce slyšet. Takže přiznávám, že s těma lidma předem trošku konzultuju, že zjišťuju jakoby jejich oblíbence.
1: Jak jsou zaměřený? Ne, že konzultuješ výběr písní.
2: To ne, konkrétně.
1: Ale
2: ne.
1: Čím jsou zaměřený a jaký okruh muziky, respektive spektrum poslouchají.
2: Přesně tak. Většinou, nebo opravdu v hodně případech to i vím sám, ale jenom to chci potvrdit, jenom chci třeba, hele, tak co třeba teď momentálně, k čemu se vracíš a tak. A já třeba nenápadně něco z toho pustím, ale neřeknu ti dopředu co. Jo, takže takhle, aby jo, jako snažím se do určitý míry přizpůsobit vkusu toho hosta, aby jsme si měli o čem povídat. Ale jako, že by si diktoval konkrétní skladby, to ne,
1: to by
2: ty už ztratili smysl.
1: Pozor, to přiznávám, to jsem vůbec netušil, co mě Peťa bude pouštět, to je fakt. Ale zase si pouštěl muziku, která mě, i když jsem tam něco neznal, byla blízká, jakoby lahodila mi do ušisek, abych to tak řekl. Proč se jmenuje ušiska Rádia Beat? To je moje slovo, to je, zkus to někdy navrhnout. Je to tvůj pořad, já ti do toho kecat nebudu. Pustíme si první pecku dle tvýho výběru. Je to Mňága až Djorb, skladba se jmenuje Výhledově. No, instruoval, to je strašně blbý slovo. Napověděl jsi mi, že Mňága až Djorb byla kapela, která tě kdysi strašně ovlivnila. Čím?
2: Ovlivnila a dokonce pomohla. Jako mě, když jsem se... Takhle, já to musím vzít ze široka. Ještě na sklonku minulého režimu, na který asi oba dva neradi vzpomínáme.
1: Tam se shodneme rozhodně.
2: Absolutně. Tak mně se v roce 88 v úzovkách poštěstilo to, že se o mě začala zajímat Státní bezpečnost a pozvala si mě na několik výslechů.
1: Konečně tě potkalo štěstí.
2: No. A když jsem se vracel z toho prvního psychicky úplně totálně zdeptaný, fakt, protože mě vyhrožovali, vyhazovali z vejšky a tak dále. To tady nechci rozebírat. Ale já jsem tak přišel na kolej, byl jsem vysokoškolák a nějak jsem jako si říkal, co by mě teď pomohlo. A já jsem tam měl kazetu týhle kapely. Mňága až Djorb, tenkrát Demáč. Že? Oni neměli ještě desku, tu vydali až po revoluci. A já jsem si to pustil. Už jsem to předtím měl trošku fuchu, ale mě to strašně pomohlo. Mě to fakt, ty jejich texty, taková ta, jak se říká, pozitivní skepse. Tak mě to v tu chvíli
1: takový
2: prostě
1: trošku dada, že?
2: Opravdu tak moc pomohlo, že Petr Fiala, já jsem mu to asi říkal, možná už to zapomněl, ale fakt mě má na svědomí, navíc jako ty jejich texty se mě vždycky líbí se mi do dneška a já vždycky říkám, protože sám jsem taky léta textoval, Takže Petr Fiala vlastně, přiznávám, byl trošku můj textařský vzor a že on uměl vyjádřit nějaký věci, které bych chtěl umět vyjádřit taky, a mi to třeba tak nešlo, tak říkám, že to byl takový můj tiskový mluvčí, aniž by to věděl. A speciálně výhledově, to je prostě text, který platí do dneška, protože výhledově budeme všichni šťastní. Výhledově, v téhle divné době asi ne.
1: No.
2: Pořád to jede.
1: Pořád to jede, bohužel takhle. No, po tom 89. přiznej si to taky sám, že já jsem si myslel, že bude už jenom svoboda, štěstí, všude mír na celém světě. To říkám teď takovýma těma blbejma slovama, nebo takovýma těma sprofanovanýma slovama, jak se to vždycky, že jo, říkalo. No a ono prdlej svět.
2: Byl jsem podobný optimista, v podstatě tak jako první 2-3 roky to tak bylo, ale rychle to vyšumělo.
1: Hele, půjdeme zase na pivo, musíme se domluvit a dáme si ten dobrý tatarák s červeným vínem. Prosím vás, to je jenom taková poznámka z dalšího mejdanu s Peťou a s dalšími našimi kámoši, s Vildou Čokem a tak. Tak já vám pak vysvětlím, co je tatarák s červeným vínem. Teď v každém případě nějaká žďorb. Výhledově, přátelé, výhledově.

0: Koniec prvej strany platně.
1: Konec první strany desky.
2: Klasik rock. Radio Beat.

0: nemluvíte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Rocková zpovědnice na Rádiu Beat, tentokrát s Peťou Korálem, nebo s Petrem Korálem, abych byl korektní, no. Tak, Petře, já se budu přeskakovat, protože...
2: Přeskakuj.
1: Tvoje aktivity, profese, si troufám říct, jo. Ty vole, to je... Něco neskutečného si člověk nemůže zapamatovat. Tak já to trošku zkusím jakoby rozfázovat. Zpěvák, skladatel, textař především.
2: Skladatel ne, textař.
1: Textař, dobře, tak sorry, textař. To je jedna sféra. Druhá sféra, která s tím úzce souvisí. Scenárista různých dokumentárních pořadů. Hmm. Třeba o olympicích, že jo? Nebo ještě o kom, abych nemluvil za tebe.
2: Dělal jsem, jako na co jsem hodně hrdý, třeba dokument o Abraxasu.
1: To byly dva díly?
2: Jeden, ale dva díly byly roky, což byly rokové tancovačky, a se dokument o zábavách tanečních. Úžasný fenomén a na to jsem teda musím být hodně hrdý. Ono už je to taky víc než 30 let, ale já myslím, že se to povedlo, to bylo skvělý. No. To mě hrozně bavilo. A pak ještě
1: a dá
2: nějaký...
1: se to někde vyhledat? Dá asi nějaký...
2: No ten... něco...
1: V archívech nějaký.
2: Možná na YouTube, ale to byla Česká televize, ona to ve svým jakoby nějakým internetovým volně přístupným archivu nemá. To je ten průšvih.
1: Jo, aha. No dobře. Už mě nahráváš na další tvojí profesi, ale ještě řeknu jednu velice důležitou. Publicista, hudební publicista především. Je to tak, nebo to říkám blbě?
2: Je, samozřejmě, protože ta publicistika hudební mě vyloženě živila asi 10 let. A pak už teda jako se to trošku zhoršilo, že živit se jenom hudební publicistikou nebylo tak jednoduchý a vlastně jsem to tak trošku zdal, aniž bych se zdal toho psaní. Takže samozřejmě
1: no, píšu, přispíváš
2: píšu do dneška,
1: do
2: samozřejmě, do dneška. Ale jakoby není to jako nějaký základní zdroj obživy. Já to prostě lepím z různých prostě věcí, co dělám. Že?
1: To známe všichni. Nakonec. Tam máš ještě štěstí, že máš tenhle ten tuhle tu možnost. Nebo, to, já jsem třeba jeden rok teďka minulý musel dělat whisky centrum, abych měl nějaký
2: to šušně. Já jenom dodám, že ta hudební publicistika je dneska tak zoufale neplacená, že to, jako to bych opravdu umřel hlady někde pod mostem, kdybych se tím chtěl živit. No, to nejde, to fakt to nejde. Dneska už to nejde. Tak, já se přiznám, že dneska jako píšu málo a že občas píšu třeba i zadarmo prostě do fanzinu mých kamarádů a neřeším to, protože prostě tam se fakt už nedají vydělat peníze.
1: Jasně. Slyšíte to, jo? Je to těžký, no, pro ty novináře dneska. Potom ještě jedna, až se dostanu k té, který se chci dostat, a možná jsem na něco i zapomněl, ale ta jedna je strašně důležitá. To zase vidím na tom Facebooku. Peťa Korál, přátelé, je nadšený objevovatel starých, zahulených, no zahulených už asi moc ne, když se to nesmí, ale takových těch starých hospod s poctivou tlačenkou z cibulí nebo ze svíčkou. Ty jsi takovýhle fajnšmekr na ty starý časy, kdy se chodilo do těch zaplivaných hospod na tlačenku na bušty z cibulí nebo na gotaj z cibulí, pamatuje si to. A
2: Godaj,
1: dobrý pivo.
2: Jo. Jsi velmi všímavý, oceňuju. Je to pravda, že já ty takový ty řekněme osmdesátkový hospody, kterých už je opravdu jako šafránu, taky mám vlastně hrozně rád, jako taková nostalgie tam funguje, i ten sortiment samozřejmě, ano, Godaj z cibulí mě baví a mají ho málo kde. Jo, mám to rád, ale to neznamená, že bych je vyhledával nějak systematicky. Ne, samozřejmě, jako když na to přijde, jdu i do absolutně současných, moderních, pěkných hospod s kvalitní nabídkou, čímž neříkám, že ty retro hospody mají nekvalitní nabídku, ale je to prostě trochu jiný.
1: No, je to jiný, no, je to prostě, teď se nebude bavit o politice vůbec. Ale byla to zase nějaká doba, která taky měla něco svýho.
2: Tak.
1: Já mám z Gotajem jednu příhodu. S holkou mě to vybavilo teď. A to bylo v Nádražce. V nádražní restauraci. Nevím, v jakém městě. Nebylo to v Praze. Bylo to a tam měli právě Gotaj z cibulí. a byl jsem tam s buchtou, tehdy jsem byl krásný, mladý a hebkej. Dokážeš si představit, jak asi vypadala ona, že jo? Půvabná mladá holka. A tak jsem jí tam zatáhl. A říkám, hele, dáme si něco, než pojedem tím vlakem někam pryč. Dáme si gotaj s cibulí. A ona se tak jako podívala na mě a říkala, jsi posral, ne? To fakt jako, to teda cibule a voce tady, to tady na mě neskoušej. Ale abych tě neurazila, dám si ten gotaj s hořčicí a s chlebem. To taky nabízeli. Jo? Takže nebyla úplně blbá, jo, tohle tam. No ale počkej, tak aby jsme pokračovali dál. To je jedna záliba a profese, dá se říct, Petra, ale ta, co mě fascinuje, ale opravdu nejvíc. Já bych to udělal takhle. Já ji naťuknu a pustíme si písničku, která to je vzácná nahrávka. Totiž Petr Koral, já nevím, jak dlouho, to nám za chvilinku samozřejmě řekne, ale myslím si, už léta vyšťárává, když to mám říct takhle kultivovaně, vyšťárává starý nahrávky různých kapel, interpretů, který ani ty kapely nevědějí, že vůbec existují. Je to
2: dost
1: tak?
2: Často. Je, no, dost často je to tak.
1: Mám s tím zkušenosti, ano, taky. Teda, co vyšťáral na mě Petr. Vyšťáral si i nahrávku Rebel kapely Arakain.
2: Jenom obecně řeknu, mě to prostě fascinuje a baví, ale o tom se potom k tomu můžeme vrátit. Jenom řeknu, co to je za nahrávku. Bude to živá nahrávka, který zanedlouho bude 40 let, protože je to z taneční zábavy, nikoli z koncertu skupiny Arakain, z Dolního Hoty u Katov. A já jsem původem, já jsem narozený v Katovech a tam jsem vyrost. A přesně na téhle tancovačce jsem nejenom, že byl osobně, ale já jsem jí vlastně, jako v podstatě, aniž bych se chtěl vychoubat,
1: pořádal.
2: Tak byla díky mně, já jsem jí nepořádal, ale tamním pořadatelům jsem ten Arakain dohodil. A oni tenkrát vůbec poprvé hráli v Západočeském kraji. A tohle bylo jejich druhý vystoupení, tamto první bylo týden předtím, 2. srpna. 86, furt si to pamatuju, jako by to bylo dneska, tak tohle je z té druhé zábavy a ti pořadatelé byli úplně na větvi z toho, jako mě blahořečili, protože Arakain tam nikdy, opravdu nikdy nehrál a hned na to první vystoupení tam přijelo 1100 lidí a na tohle druhý asi 1300. Yeah. Takový malý altán, který málem prostě lehnou popelem. A tahle nahrávka je opravdu z toho, to je vlastně začátek té zábavy, autentická nahrávka z mixu, i tam bude takový prostě až to skončí, tak jsem tam záměrně nechal ještě úvodní slovo Aleše Brichty, kde vlastně i vysvětlí, o co tehdy šlo.
1: Dobře, tak o co tehdy šlo?

0: Takže díky moc. Kapela Rakajn vás vítá na dnešní zábavě. Doufáme, že se spolu užijeme pěkných pár hodin. A mám jenom jednu věc. Má tady dneska být zopár kontrol. Takže je nutný, aby sice nadšení může být, ale nemá přeříst přes určitou míru. Už jsme viděli, jak se tady lidi rvou, prosím vás, když se bude někdo rvát mimo prostor parketu, mimo prostor celého tady tohle areálu, to znamená někam za branku, tam si vyříkejte osobní problémy. Děkujeme. Já má kivadlo!
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na Rádiu B.
1: Tak tohle byla taky taková vzpomínka na sedmdesátky. Wake Wham Bam, takový ten bubble rock, nebo bubblegum rock, aby se dalo říct, ale o tom nechci mluvit. Hele, já se chci vrátit k tvý archivní činnosti. Jo, těch nahrávek, který různě vyšťáráváš. Kde to bereš? Jako to se doptáváš lidí, nebo jako tak to ještě lidi, kteří ty nahrávky ještě mají doma někde pod 10-centimetrovou vrstvou prachu, nebo jak to je?
2: Někdy je to totální dobrodružství. Jako já sám mám strašně moc věcí neoficiálních, takzvaně prostě živáky nebo demáče, nevydaný třeba nějaký studiovky na kazetách. A
1: postupně, a kde jsi to vzal? Tato?
2: No prostě jsem byl to ten sběratel vždycky. Jsi, jak jsi, mě to fascinovalo. Prostě.
1: Jo,
2: to je takový téměř pro mě životní poslání. Mě to prostě bavilo mít něco, co nemají všichni. A hrozně jsem si to prostě užíval a užívám. Takže jsem začal tím, že jsem začal digitalizovat ty svoje kazety. Ještě nemám úplně všechny zdigitalizovaný, ale to podstatný pro mě už jo. No ale samozřejmě to, já jsem jako zdaleka neměl všechno. A teďko člověk zjistí, že někdo má něco dalšího. Někdo má nějakou jinou kapelu, kterou jsem třeba neměl. A tak se to ke mně prostě začalo zbíhat od přátel, známých. A oni,
1: protože jako, to o tobě věděli, že to sbíráš, tak ti to i sami jako aktivně...
2: Někdo. Pak další věc, že jsem se zapojil do takové sítě sběratelské, protože těch lidí jako já je víc a my prostě spolupracujeme a vyměňujeme si to. A prostě z toho máme vzájemně obrovskou radost a tohle funguje. Jako... Já samozřejmě nebudu říkat, jako, co to je za lidi, není to žádný oficiální spolek, ale vlastně takovýhle sběratelský vlastně kluby v uvozovkách, já jsem členem, řekněme, v uvozovkách členem třeba hned 3 nebo 4, jo? To jsou různý lidi, kteří třeba ani takhle na sebe nejsou navzájem navázaný, ale prostě měníme si, máme z toho radost. No a pak další ještě věc, jak jsi říkal o tom prachu, že to někde u někoho dlí a čeká na objevení. No tak to se stává občas, že já třeba jako ten puboš jsem, protože jsem ještě v té době nebyl v Praze, tak já jsem věděl třeba, že v Praze hrajou ty a ty kapely, nějaký jsem prostě dostával ty přehledy v programu klubů tehdejších a věděl jsem o nich, ale vlastně jakoby jenom na papíře, že jsem je nikdy neslyšel. Yeah. A já jsem po letech se chtěl s nima seznámit, protože to byly kapely, které nikdy nic nevydali oficiálně, nebo třeba jeden single. A tak jsem je různým způsobem začal kontaktovat, dostal jsem se prostě na ty bývalý členy nebo někoho od nich a začal jsem prostě zkoumat, nemáte nějakou kazetu nebo nějaký pásek a ono občas z nich něco vypadne. A je to prostě fascinující. Já jim to prostě nechám zdigitalizovat, pak jim to pošlu, oni jsou nadšený, jako úžasný, úžasný. Je to, jako, fakt je to dobrodružství.
1: A to digitalizaci, to si necháváš udělat od nějaký profesionální firmy?
2: Ne,
1: vyčistit,
2: ne,
1: to, nebo si to děláš sám doma na koleni?
2: Já to sám ještě neumím, nebo respektive nemám na to potřebný software a hardware kvalitní, takže mi to dělají známí, který prostě jsou taky zapojení v té sběratelské mafii.
1: Tý tlupě.
2: Takže to dělají rádi, no, ale prostě jsem jim samozřejmě strašně vděčnej, no. Protože je to pracný a náročný. No.
1: Jasně, já vím, protože já jsem se dostal minulý rok nějak k nahrávkám, díky tobě teda, který vůbec jsem nevěděl, že jsem tam vůbec hrál někdy něco, ale i jiní lidi, hlavně Brňáci, mě jako opravdu poskytli skvělý a v dobrý kvalitě těch našich nějakých začátků a počinů. Takže opravdu ta vaše práce je teda neskutečná. A hlavně teď napadlo, když tomu mluvíš, myslíš, že bychom řekli Standovi Rubašovi, že by si udělal tady pořád takovýhle jako archiv neobjevený, nebo nějak by to je blbej název, ale nějak vtipně by se to nazvalo, že by, uvažoval jsi o tom někdy, že bys tady pustil takovýhle věci?
2: No hele, to je jednoduchý, protože samozřejmě jsem, jako, že by mě to bavilo, ale už bych byl druhej, protože přesně tohle dělá Radek Diesler, že? A Radek, kolega, kamarád letitej, je samozřejmě taky součástí téhleté sběratelské mafie.
1: Aha, takže jste na parta.
2: Tak.
1: Dobře. Jak bylo řečeno, přátelé, Petr Korál je nejen sběratel starých nahrávek, vychutnávač gota je z cibulí v zapomenutý nějaký hospodě, to už je jenom taková třeštička na dortu, muzikant, zpěvák, textař, scenárista, co jsme všechno jmenovali, ale i právě chci vypíchnout textař. Psal jsi texty jenom pro sebe anebo i pro ostatní? Já mám jiný kapely, jiný interprety.
2: Začal jsem...
1: Nebo píšeš teda?
2: Už nepíšu teda. Musím říct, že už nějak na to nemám čas a chuť. Takže už dlouho jsem nic nenapsal. Takže jsem teď textař na odpočinku.
1: Hezky řečeno. Textař na odpočinku.
2: Třeba se k tomu ještě někdy vrátím.
1: Já ti pak poradím soukromě inspirace. Luxusní.
2: Začal jsem psát pro sebe, protože jsem začínal v roce 88 v katolské kapele Asmodeus, kde jsem vydržel jako zpěvák asi rok a čtvrt. Takže tam jsem si pro sebe psal. Pak jsem tam skončil, nebo respektive spíš byl skončen, protože jsem to úplně nezvládal, to pěvectví, ale kapelník, do dneška se máme rádi, mě nabít, jako, že s nima můžu zůstat jako textař, takže jsem jim psal dál, pak jsem jim i produkoval nějaké nahrávky a to vlastně souvisí s tím, co za chvíličku uslyšíme, protože já jsem jim produkoval první tři alba a tam prostě došlo k tomu, že některé ty texty si za nima opravdu stojím až tak, nafoukaně, namyšleně, že mám pocit, že dneska bych nic lepšího nenapsal. Nevím, jestli to je přímo případ té písně, kterou jsem vybral. Tu jsem vybral ještě z trošku jiného důvodu, že Asmodeus všichni mají zafixován jako thrash metalovou kapelu. Ale já jsem vybral něco z alba Příjezd krále, které bylo žánrově hodně jinde. Že oni tenkrát zkusili trošku i nějaký středověk do toho zamotat. A mě to přišlo naprosto originální a jedinečný, ale moc to nepadlo na úrodnou půdu, psal se rok 95, protože to metalový publikum na to asi ještě nebylo připravený, oni předběhli dobu. Takže potom začal takový ten, čemu se začalo říkat folk metal, ten Asmodeus byl vlastně dřív, ale je to škoda, že to zapadlo, tahle deska, tak něco z ní si můžeme dát.
1: No. Určitě, dáme si Zasněžené stopy smutku, kapela Asmodeus, text Petr Korál. Říkám to dobře?
2: Říkáš to správně.
1: Skvěle.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: A 21 hodin a 5 minut, respektive 6 minut. Od mikrofonu rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. Mým hostem je Petr Korál je to samozřejmě. Já mu říkám Korálek, když jsem oviněn. Petr Korál, publicista, zpěvák, textař, jak jste už slyšeli, spoustu zajímavých historek, hlavně archivář taky musím poznamenat. Kdybyste se chtěli Petra Korál na něco zeptat, tak pište SMSky, nebo pište maily, anebo klidně zavolejte na číslo 210 32 33 34. Tak, pustíme si Guns N' Roses a pak další velice zajímavou partičku, kterou vybral Peťa. Tak jdeme na to.